Krásné ráno nebo dobrou noc. Dnes už je čtvrtek, 4. června. No a v obci Malé Žernoseky se právě 4. srpna roku 1949 narodil Ota Petřina, kterého asi budete znát díky písničkám. V orchestru divadla Rokoko doprovázel Martu Kubišovou, Václava Neckáře, Helenu Vondráčkovou. Dokonce vedl i skupinu Bacily v roce 1971 až 74. Je to skvělý český kytarista, skladatel, textař, zpěvák i kapelník. Ale pozor, ta kytara, no ta mu prostě sedla. Tady to je písnička z toho období, kdy byl ve skupině Bacily Václava Neckáře. Kytara.

No a hrál nejenom s Václavem Neckářem, ale taky Hanou Zagorovou, Jiřím Kornem, Jitkou Zelenkovou, Petrem Reskem, Michalem Prokopem, Alešem Brichtou a nebo taky ve skupině Olympic. Poslouchejte kytaru, to je Ota Petřina.

Právě on se narodil 4. června roku 1949. Malá vzpomínka, zemřel ale v roce 2015. Tak alespoň takto hudebně jsme si zavzpomínali a teď zase hezky česky.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, objevuje se velká oblačnost, déšť a také mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane polojasná až jasná. Odpoledne a k večeru se v Čechách od západu pozvolna místy přidají přehánky a také bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
5: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
6: Pojďte si

0: to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
1: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.
1: Je nás tu hodně.
0: A díky vám nás tu bude ještě víc.
1: Děkujeme.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cuť. Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k teplu

na teploměru našich dní. Ráno

nástrah tichého klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si svět.

0: Krásné ráno nebo dobrou noc, posloucháte Rádio Blaník. Dnes už je čtvrtek, 4. června, no a svátek slaví Dalibor. Všem Daliborům přejeme všechno nejlepší, taky Daliboru Jandovi, i když tam je to s otazníkem, protože Dalibor v občance nemá jméno Dalibor Janda, ale Václav Janda. Tady je důvod, vysvětlil mi to na Konopišti.
1: Tady byl Václav Neckář, no, byl Petr Janda, Janda bylo taky, to je právě to, co jsem nechtěl moc rozvířovat tohle. Byl nějaký Václav Vašák, který byl ještě, že jo, víc Václavů bylo a tohle, tak on mi říká, prosím tě, to chce jiný jméno. A my jsme vymysleli Dalibor, ale jenom Dalibor, ani ne Dalibor Janda.
0: Aha.
1: Jenže v Československé televize nějaký pan Batrla, který tam rozhodoval, řekl, takové blbosti se zavádět nebudou a šel takový pořád, kde jsem čekal, že bude Dalibor a ono se tam objevil Dalibor Janda.
2: A bylo
1: tak, no bylo to, no. Už od té doby to tak zůstalo.
0: Tak Daliborům přejeme všechno nejlepší dnes k vašemu svátku a teď budeme zase hrát hezky česky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, objevuje se velká oblačnost, déšť a také mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane polojasná až jasná. Odpoledne a k večeru se v Čechách od západu pozvolna místy přidají přehánky a také bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkase, když jde o peníze.
0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Oblíbenější, které znáte.
4: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
3: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
4: Ráno od 5 do 6.
3: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
4: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: Krásné ráno nebo dobrou noc, záleží, jestli půjdete spát nebo už jste vstávali. Každopádně je čtvrtek, 4. června, no a narozeniny dnes slaví, představte si to, Blaník. Nikoli naše rádio, ale rozhledna na Velkém Blaníku. Tady je mimochodem Petr Spálený, který zpívá písničku Blaník. Písnička je ale z doby, kdy rádio Blaník ještě neexistovalo a bez pochyby zpívá o té rozhledně. Rozhledna nahoře Velký Blaník, která tedy dnes slaví 85. narozeniny. Byl jsem se tam projít, je tam nádherně a kdybyste šli s pejskem, je to o to hezčí vycházka. Taky Jakub Smolík zpívá písničku Vzpomínka na Blaník, tak si vzpomeňte a pokud jste na rozhledně Velký Blaník nikdy nebyli, tak velké doporučení, 85 let, to už je prostě velikánský Blaník. Hezké ráno, pojďme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 4. června. Dnes má svátek Dalibor a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Ve 4 odpoledne začíná v Rakovníku vernisáž obrazů Na léto ven. Potrvá do 26. července. Akce proběhne v Nové síni pod Vysokou bránou. V Českých Budějovicích se můžeme těšit na slavnostní zahájení festivalu Umění ve městě. Ve veřejném prostoru na jihu Čech představí svá díla 14 autorů. Festival potrvá do září. V Prachaticích otevřou nové parkoviště u plaveckého bazénu. Plzeň přivítá Den památek Plzeňského kraje. Budou také vyhlášeny výsledky soutěže Památka Plzeňského kraje za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky. Dnes také začíná 53. ročník Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Svátky písní Olomouc. Akce potrvá do 7. června. Více na www.svatkypisniolomouc.cz. A nakonec zavítáme do naší metropole. Tam startuje 10. ročník veletrhu vědy s více než 100 interaktivních expozic, desítkami přednášek a diskuzí i doprovodným programem pro děti i dospělé. Akce se koná v pražském Expo areálu v Letňanech. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
0: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
4: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
5: Dobré ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník. 4. června je právě dnes, je čtvrtek a Daliborové mají svátek. Od Blaníku všechno nej.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Rádio Blaník.
5: A jaké počasí přinese dnešní den, už to bude o něco zase lepší než včera. Očekávejte vyšší teploty i oblohu, která bude polojasná, ráno ojedinělé místy i jasná. Teploty přes den mezi 20 a 25 stupni. Tak ať se vám dneska všechno vydaří, hezké ráno.
1: Martin Císař
0: na Rádiu Blaník.
5: Před námi hodinka, kdy si hrajeme hezky česky, stejně tak mezi 12. a 13. a také se podíváme, kam se v těch minulých dnech vypravil kránek Rádia Blaník kolega Vlasta Suk. A já přeji, ať se skvěle poslouchá.

0: Dobrý čtvrtek, hezké ráno, posloucháte Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky
1: s Martinem Císařem.
0: Rádio Blaník slavilo 27. narozeniny a pražské divadlo Kalich se chystá oslavit 26. Už 15. června začíná seriál představení Hvězdné léto pod Žižkovskou věží a na hraní pod širým nebem se už těší také herečka Jana Paulová.
3: V kamenném divadle nám pomůže světlo, nějaké atmosféry světelné, tady hrajeme v podstatě za totálního světla, takže v jedné komedii zasínáme, rozsvěcíme tak, aby ty lidi poznali, co to děláme. Taky vždycky musíme říkat, a teď rozsvěcíme, a teď zhasínáme, protože to v té hře je důležitý, co se hraje pod mě, co zasvětla. Jezdí tady sanitky, občas tady veme sem někdo, kdo by mě napsal, ten štěká, pana nenapadne ho utišit, takže to musíme samozřejmě vzít do hry a jak to zveřejnit lidem.
0: No jo, no, tak to je, tak se podívejte na web Kalichu a rovnou se můžete podívat i na ten náš, tedy radioblaník.cz.

0: Krásný dobrý den. Na Blaníku za chvíli aktuální zprávy, podíváme se krátce na počasí a potom si budeme dál hezky česky hrát. Jinak dnes je čtvrtek 4. a to znamená, že slaví kdo v červnu? Já tam vidím jméno Dalibor. A Dalibor, to mi vždycky naskočí Dalibor Janda. A ten byl na konopišti naprosto báječný. Tak hezké ráno, nejen oslavencům, ať se skvěle poslouchá Blaník.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii. Go,
2: go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Právě. Rádio
4: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel přijme zřejmě nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Pavel uvedl, že od něj bude chtít slyšet hlavně jeho priority v nové funkci. Dnes se dozvíme předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v květnu. Analytici předpokládají, že meziroční inflace mírně zvolnila z dubnových 2,5%. Libanon a Izrael se dohodli na příměří. Vyplývá to ze společného prohlášení se Spojenými státy, které včera po jednáních ve Washingtonu zveřejnilo americké ministerstvo hraničí. Basketbalisté Nymburka pokračují ve finálové jízdě. Zvítězili i ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80-74 a v sérii na 4 vítězné zápasy se ujali vedení 2-0. Nejlepším střelcem byl se 26 body Ondřej Sehnal. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnešek bude zpočátku polojasný až jasný. Ráno a na východě bude ale ještě až zataženo s doznívajícím deštěm. V Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, ale na západě Čech bude chladněji kolem 21. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Jak ono se to vlastně říká, všude dobře, doma nejlíp, a to platí.
1: Radio Blaník. Hezky česky s Martinem Císařem.
0: V České republice je neskutečně krásných míst a kolega Vlasta Suk alias Kránek Rádia Blaník právě na taková místa vyráží. Nedávno to byl vodní hrad v Budyni nad Ohří a povídal si tady s průvodkyní Ludmilou Káňovou.
2: Je tady spousta různých zajímavostí. Hlavní lákadlo je tedy alchymistická dílna. Dále je tady zlatý sál, to je taky nádherná místnost. Zdobí nádherné malby na stěnách. A i okolí hradu je velice pěkné. Je tady lapidárium, kde jsou vystaveny sochy z okolí a za hradem je branka, kterou můžou projít dozadu do lužního lesa a udělat si nádhernou procházku v lužním lese.
0: Více tipů našeho Kránka najdete na webu radioblaník.cz. Tam je tipů na sobotu, na neděli, kam vyrazit. No jen se tam podívejte a nechte se inspirovat. A na Blaníku už dobré ráno, za chvíli Petr Slíva, Adéla Zahradničková. Užijte si den a půjďte s námi dál. Díky za to.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
3: Tři vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
3: Zkuste chytit ty správné tři české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
3: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.
4: Sobotní vydání deníku Právo je váš průvodce letní dovolenou. Jak zdražily oblíbené destinace, jak se pojistit proti výpadkům letů a na co si dát pozor při výběrech z bankomatů. Číst deník Právo znamená vědět.
5: Go, go, go, gorila!
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
8: CZ.
12: Tak děti, pojďte domů.
13: Ale my jsme doma tady. A je nám tu dobře.
14: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Housebrand Café, per favore.
19: Si, signora.
18: I v malém šálku lze dělat velké umění.
20: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrand Káva.cz

0: Divoký Vila Čmelák na Blaníku 5 minut před 6 hodinou. A po 6 Kabáti. Skupina Krištof. A taky Lucie s Marií. Hezky česky na Blaníku i po 6. Ta 6. tady bude za 5 minut. Je čtvrtek, 4. června. Dobré ráno. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Kdekoliv na světě
5: a 24 hodin denně.
4: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
5: na našem webu radioblaník.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Dobré ráno přeje Tereza Musilová. Na obloze v severních Čechách je prozatím ještě malá oblačnost, je většinou polojasno. Rychle ale bude přibývat mraků a během odpoledne a večera se přidají přehánky nebo bouřky. Na horách pak budou srážky ještě četnější. Teploty vystoupají na 21 až 26 stupňů Celsia. O počasí je to všechno a teď už přichází Monika, která má pro vás připravené zprávy.
5: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
5: Zprávy Rádia Blaník.

0: Ne Schillerové bude nový systém jednodušší a nebude tak administrativně náročný. Správa železnic zahájila první etapu stavby moderní trati z Plzně do Německa. Jde o přestavbu 12-kilometrové jednokolejné linie mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem, po které dnes jezdí dýzlové vlaky. Víc tomu říká ministr dopravy Ivan Bednárek.
1: I kdyby Němci byli omeškáni 3 roky za náma, i tak, když to uděláme, tak máme ekonomické ukazatele, že to zvýší propustnost pro nákladní dopravu výrazným způsobem, protože tudy dneska nákladní doprava chodí výrazně méně, protože nemůže chodit s délkami vlaku, které potřebuje, a taky tím, že je to s malou kapacitou.
0: Přestavba přejde na 5,5 miliardy. Aktuálně vrcholí stavební řízení pro novou dvoukolejnou trať z Plzně do Stodu asi za 12 miliard. Vlaky po ní pojedou až 200-kilometrovou rychlostí. Na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná veletrh vědy. Až do soboty nabídne stovku interaktivních expozic a desítky přednášek s diskuzemi. Po 10. pořádá Akademie věd, která na něm představí novinky ze současného výzkumu. Do programu se zapojí i řada univerzit a vstup je zdarma. Fotbalová reprezentace se chystá na generálku před mistrovstvím světa. Utkání proti Guatemale, které proběhne v New Jersey, chce trenér Miroslav Koubek využít hlavně k tomu, aby dostal do tempa i zkušenější hráče. Ti v nedělním přípravném utkání v Praze s Kosovem nenastoupili. Utkání se bude hrát zítra ve 2 ráno našeho času. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno Rádia Blaník s Petrem Slívou.
3: Dobré čtvrteční ráno ode mě i od Adel. Čtvrtek 4. června, to se dneska píše v kalendáři, taky se tam píše, že svátek mají všichni nositelé jména Dalibor, takže Daliborům přejeme všechno nejlepší. Co nás čeká v tom dnešním ránu, tak určitě to bude opět ráno dobrých zpráv. Určitě nás čeká po 8. hodině host na telefonu. Přihlásí se nám krajánek a taky se budou proplácet účtenky, jako každé všední ráno. O nich za chvíli, teď Kavárna Colorado. Je 6.

0: Needles and Pains a Smokey na Blaníku v 6 hodin a 5 minut.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A až se bude psát zhruba tak 7 hodin a 5 minut nebo tak nějak kolem, tak to budeme na Blaníku zase proplácet vaše účtenky. Nejdříve Adel jednu účtenku vybere, nebo nevybere účtenku, vybere jednu z vašich SMSek, protože ty účtenky přepisujete právě do SMSek, napíšete tam vždycky, co chcete proplatit, za co jste utratili peníze, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 600 318 118. Ty SMSky jsou všechny pěkně u nás v naší SMS bráně, takže Adel jednu vybere. Já na číslo, ze kterého ta SMSka přišla, zavolám a tam se zeptám, jestli víte, kdo právě na Blaníku dospíval. Je to taková kontrola vašeho poslechu. A když to klapne, tak vám vrátíme peníze, které jste už utratili. Za co? Tak to už je teda opravdu jenom na vás. Mrkněte do peněženky, protože těch účtenek tam máme většinou spoustu. Takhle to dopadlo včera, když jsme zavolali Petrovi a proplatili jsme mu opravu myčky. Tak Petře, víte co, ať máte tu radost dvojnásobnou, kdo dospíval na Blaníku?
3: No, můj oblíbený zpěvák Michal Tušník, poslední pokoj.
0: A ještě oblíbený zpěvák, tak víte co, tak my vám tu opravu zaplatíme.
3: Ježišmarja, to se mi je radost. Ani nevíte, jak já vás poslouchám každý ráno, touto dobou jezdím do práce a říkám, Zase mi to nevyšlo.
0: Včera to vyšlo a radost budeme rozdávat i dneska, takže po 7 hodině se do toho dáme. Teď Krištof tak nějak málo tančím a za chvíli mrkneme na počasí.

0: Tak nějak málo tančím, skupina Kryštof na Blaníku a jdeme na to počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Krásné čtvrteční ráno, jak to dnes bude s počasím, to nám prozradí Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, aktuálně máme skoro jasnou až polojasnou oblohu, ale na východě Moravy a ve Slezsku se vyskytuje oblačná až zatažená obloha a vyskytuje se i občasný déšť. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 7 stupni Celsia, ale ve Slezsku je teplej kolem 12 stupni Celsia.
2: Jak může vypadat zbytek dne?
3: Zbytek dne přinese polojasnou až jasnou oblohu, zejména ráno na východě s doznívajícím deštěm. Odpoledne se v Čechách od západu postupně zatáhne a k večeru se v západní polovině Čech místy vyskytne déšť, výjimečně i zabouří. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni Celsia, ale na západě Čech bude chladněji, kolem 21 stupňů Celsia.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Tak to byl Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Tohle už je Irene Cara a Flashdance. Je 6 hodin a 10 minut. Jste s Blaníkem. Dobré ráno.

0: Dobrém ránu na Blaníko Lucie a Marie, a protože i dnešní dobré ráno je plné dobrých zpráv, tak jedno tady pro vás mám. Jedna mladá slečna se právě zabydluje v novém domově. V Brdech se zabydluje mladá samice Rysa Ostrovida, kterou ochránci přírody zachránili loni jako osiřelé mládě na Šumavě. Po měsících příprav na samotný život nebo samostatný život ji vypustili do volné přírody a její pohyb teď sledují pomocí telemetrického obojku. Pro ochranáře jde vlastně o malý zázrak. Rysice vyrůstala tak, aby se nezvykla na lidi, a podle odborníků je to první podobně úspěšný případ rehabilitace osiřelého rysího kotěte v Česku. Tak ať se rysici daří, nás za chvíli čekají krátké zprávy a teď je 6 hodin a 18 minut. No a potom by se nám měl ohlásit náš krajánek. Dobré ráno. Rádio Blaník.
1: Prý je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
2: Stěhovací vozy na Přerstě, to je zrada. To je zrada, paní Jechová, víte? To je zrada v hodině H.
3: Na Blaníku si to nemyslíme.

0: Poslouchejte Blaník
1: a dozvíte se víc.
0: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Chcete to nejlepší pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové zahradní techniky Honda v Liberci na ulici Milady Horákové. Najdete zde kompletní sortiment produktů pro dům a zahradu značky Honda, včetně originálních sekaček se dvěma sekacími noži, které dokonale posekají a pozbírají i mokrou trávu. Honda stroje Liberec, Milady Horákové 1093.
3: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
5: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
6: Na Benátskou vás zvou Agentura práce ETK a chráněná dílna Service Plus CZ. Více na stránkách práce v ETK.cz.
7: Dáváme plechům funkčnost a tvar. Přesně, efektivně, odpovědně. Jsme Recuper Sichrov. Jednička v CNC zpracování plechů. Recuper.cz.
8: Vyrážíš za muzikou? Stav se do OC Nisa a na svůj oblíbený festival se vybav stylově. Nisa Liberec. Na dotek hudebním zážitkům.
9: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
10: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
11: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
10: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
11: Navíc se skvělým doprovodným programem.
10: Kuchařské show.
11: Živá muzika.
10: Humor.
11: Soutěže.
10: A na své si přijdou i vegetariáni.
12: Burger Festival v OC Nisa.
11: Od pátku 5. do neděle 7. června.
10: Vždy od 10 až do večerních hodin.
8: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
13: Renault Arkana od Autokoutek.
14: Stylové SUV s 5letou zárukou.
13: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
14: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
13: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
14: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
13: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
14: A jen do vyprodání skladu.
13: Tak nezaváhejte.
14: www.autokoutek.cz.
15: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
16: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

0: ráno přeje Monika Holubová. Bankovní rada České národní banky dnes projedná nastavení pravidel pro poskytování hypoték. Zároveň také posoudí odolnost českého finančního sektoru. Poslanci dnes budou hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Na programu jednání jsou ale především pravidelné interpelace na členy vlády. Z ostravské zoo utekl jeden z lemurů kata. Lidé se nemají snažit zvíře sami odchytit. Pokud ho ale uvidí, mají volat do zoo. Členské státy Evropské unie schválily zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat. Ty se týkají přístupových rozhovorů. Ukrajina zahájila rozhovory o přistoupení k Unii v létě roku 2024. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník. Petrem Slivou.
2: Tak pokud uvidíte lemura, volejte do zoo, pokud dneska uvidíte krajánka Rádia Blaník, tak s ním klidně prohoďte pár slov, protože on za chvíli vyjíždí, ale předtím ještě pravidelná zastávka ve studiu, kam to dneska bude. Za 5 minut bude 6:30. Dobré čtvrteční ráno.

0: To byly Čenasky, Láska a data v Dobrém ránu na Blaníku. Máme rádi našeho krajánka a teď nějaká ta data.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A ta nám řekne Martin Císař. Martin, ahoj, dobré ráno.
3: Krásné ráno tobě všem posluchačům. Ahoj Adélko, krásné ráno i tobě. No, ty se možná zeptáš na to, kam bych vyrazil.
0: Už se zeptal, tak odpovídej.
3: No, všichni mi říkají, vyraž do Pelhřimova, ať si to tam prohlídneš.
0: Prohlídneš, ať víš, do čeho jdeš.
3: Ano, přesně tak. Takže tam pojedu, protože město slaví 801 let od svého vzniku. Loni to bylo úžasné, byla tam, myslím, Lucie Bílá, program skutečně velkolepý. A dnes tedy zjistím, jaký program chystají. A potom bych se podíval dále na Vysočině do muzea, a to je v Jihlavě, je to Muzeum Vysočiny. A říká se, že tohle muzeum je skutečně výjimečné. Čím je výjimečné, tak to zjistím.
0: Tak ona je výjimečná celá Vysočina, to určitě, prostě, to bez já tam strašně rád jezdím. Je to tam krásné,
3: nádherný kraj,
0: genius loci. No tak pozdravuj tam, užij si to pravidelně sehlas a hlavně na sebe dávej pozor, Martine.
3: Budu dávat pozor, jasně. Tak děkuju a mějte se krásně a budu se těšit ve vysílání po 14. a po 17. hodině.
0: Krajánek jede a do vysílání na Blaníku jede teď Petr Novák. Tady je Hvězdičko blízkavá, je 6:30.

0: Always a Erasure na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak Blaník oslavil své narozeniny v sobotu na Konopišti. Dneska slaví taky Blaník, ale velký Blaník, protože přesně před 85 lety byla oficiálně zpřístupněna taková ta ikonická rozhledna na Velkém Blaníku. Tak pokud byste se chtěli dneska vydat na Velký Blaník, Adel nám řekne, jaké počasí na cestu budete mít.
2: Dnes nás čeká určitě o něco víc jarní den, než byl včera. Čekejte polojasno až jasno. Výjimkou je východ, tady po ránu může být ještě zataženo s doznívajícím deštěm. V Čechách začne odpoledne oblačnosti přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidá i ten dešť a přehánky ojediněle zabouří. Jinak ale po většinu dne tedy čekejte sluníčko a teploty od 23 do 28, na západě Čech bude jen okolo 21 a na horách okolo 15.
0: No a za chvíli to na Blaníku bude zase o dobrých zprávách, vašich dobrých zprávách. Teď je 8 minut po půl sedmé, takhle je to přesně. Dobré ráno.
1: Proč je zbytečné nosit sovy do Athén?
3: A kdo je to vlastně ten nemocný Lazar?
1: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
3: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po desáté
3: na Rádiu Blaník.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
8: Tak co?

0: zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Vždycky jsem to já zpíval Dalibor Janda na Blaníku. V sobotu jste jej mohli slyšet na Konopišti a dneska má svátek a spolu s ním dalších 8113 Daliborů. Všechno nejlepší.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
0: No a teď ty dobré zprávy. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů, budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. června, takže čeští hasiči budou opět pomáhat v Řecku, což pro české turisty může být uklidňující prvek. A teď dobré zprávy od vás.
2: Napsala nám třeba Majka z Českého ráje. Ahoj Blaníčku, nás s manželem potěšilo, že nás vnučky dvojčata pozvali do školy na besedu o knížkách, které jsme četli, když jsme byli školou povinní. Tak se rádi zúčastníme a přineseme knížky, protože dnešní děti opravdu málo čtou, tak třeba se polepší.
0: Tak tam budou určitě nějaké děti z Bulerbinu a tak.
2: Potom nám napsal Pavel z Ústí nad Orlicí. Zdravím Blaníku, mě potěšila dcera Lucie, když v sobotu jako řidička autobusu odvezla kolegy na zájezd na Sněžku.
0: Je, děkujeme.
2: A ještě nám napsala Oli z Prahy. Dobrý den, pro mě je radostí, že včera krásně pršelo a bude houbobraní.
0: No, to by mohlo být. Opravdu už začínají růst, tak Oli taky děkujeme. Čekáme i na vaše dobré zprávy. Posílejte nám je na 600 318 118. Může to být jakákoliv maličkost, která vás v poslední době potěšila. No a zítra ve šťastné hodince mezi 8 a 9 někoho z vás zase odměníme. No a když jsem před chvílí zmiňoval ten svátek, tak tady mám jedny pomyslné narozeniny. Ty by dneska slavil legendární muzikant, kytarista, skladatel, textař, zpěvák a kapelník Ota Petřina, který by oslavil 77. narozeniny. Odešel před 11 lety a pro Václava Neckáře složil třeba tuhle písničku.

0: Láskou ztracená, Václav Neckář, písnička, kterou pro Vaška Neckáře napsal legendární Jota Petřina, který by měl dneska narozeniny. Je 6.51 a v příští hodině Karel Zich.
1: Já ji znám, měla na očích brýle stín.
0: Nedvědi.
2: Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe.
0: I Lucka Bílá.
3: Dá se dát svých chvíle, jak šňůry.
0: Hezky česky to na Blaníku bude i po 7. hodině ve čtvrtek 4. června. Je 6, téměř už 52.
4: Radio Blaník.
5: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v
7: Autokoutek.
8: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Radio Blaník. Počasí.
12: Krásné ráno přeje Tereza Musilová. V severních Čechách je prozatím ještě poměrně málo oblačnosti, většinou polojasno. Postupně během dne pak ale bude přibývat mraků a v průběhu odpoledne a večera zaprší. Přidají se přehánky nebo bouřky a na horách budou srážky ještě četnější. Teploměr ukáže mezi 21 a 26 stupni. Tolik o počasí, teď už se vydáme na cesty.
5: Jak bude?
13: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
12: Z regionu máme aktuálně hlášenou jen jednu dopravní nehodu. Stala se na Děčínsku mezi Krásnou Lípou a Rumburkem. Osobní auto tam srazilo zvěř. Kolem se dá projet jedním pruhem. S novým omezením počítejte v Chomutově, v ulici v Alejích, kde probíhají stavební práce a silnice je tam zúžená na jeden pruh. A úplná uzavírka je pak v Liberci v křižovatce ulic Hradební a doktorky Milady Horákové. Opravuje se tam vodovodní potrubí. Tolik dopravní servis, na řadě jsou zprávy.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Odboráři ze Strakovy akademie jsou ve stávkové pohotovosti. Poslanci se znovu vrátí k novele stavebního zákona. Izrael s Libanonem obnovili příměří.
15: Radio Blaník.
14: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta bude ráno řešit situaci s odboráři ze Strakovy akademie. Ti včera vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví a nebo závislostí na některá ministerstva. Pokud zítra úřad vlády podepíše převod příslušných odborů, jsou připraveni vyhlásit stávku. Sněmovna ani na třetí pokus nedokončila druhé čtení novely stavebního zákona. Ta má urychlit stavební řízení. Proti se ale opět ozývaly kritické projevy opozičních řečníků. Poslanci včera přerušili jednání v 11 hodin večer. Opět se sejdou dnes ráno, kdy mají na programu hlavně písemné interpelace. Botanická zahrada v Praze Troji nabídne opět po roce festival bonsají a japonské kultury. Akce startuje už zítra, potrvá do 14. června. Co tu na návštěvníky čeká, výmluvčí zahrady Michala Bičíková.
16: Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodní program inspirovaný tradiční japonskou kulturou. Připravíme pro ně čajové obřady, ukázky ikebany, ukázky bojových umění anebo bubenická vystoupení tradičních japonských bubnů.
14: Vstupné na festival je součástí běžné vstupenky do botanické zahrady. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení křehkého příměří. Současně bude zřízeno několik bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh. Podmínkou příměří je úplné zastavení palby ze strany hnutí a vyhoštění všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Lítání. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
17: Dobré ráno, Rádia Blaník.
18: S Petrem Slívou.
0: K nám už teče řeka vašich SMSek. Máme jich dost. Adel, mrkni do naší SMS brány.
19: Já bych řekla, že víc než dost.
0: To bylo dramatické. Dramatické to bude i za chvíli, protože někomu z vás zavoláme a pokusíme se proplatit vaši účtenku. I dneska k tomu dojde po 7. hodině a ta 7. tady bude za 3 minuty. Teď Karel Zicha, měla na očích brýle. Dobré čtvrteční ráno.

0: sebe.
1: To byly nedvědi, máme jen sebe. No tak pojďme, pojďme.
2: Petr platí vaše účty.
3: Petr platí vaše účty.
1: Honza František Nedvědovi, máme jen sebe, my se s Adel taky máme. Je, my se máme. Co jsi koupila naposledy?
4: My se máme, že se máme. Já jsem byla...

0: neděli na kurzu malování a vzpomněla jsem si, jak mě to hrozně bavilo.
1: No.
0: Takže jsem moje poslední peníze, ne teda poslední, co jsem měla,
2: vůbec
0: ale moje poslední...
2: Před výplatou, no, co se dá dělat?
0: Moje poslední útrata byla za akrylové barvy na plátno.
1: No výborně.
0: Takže budu malovat.
1: Tak ani to ti neproplatíme. Ale proplatíme něco opět našemu posluchači nebo naší posluchačce, kteří poslali SMSku. Co jsme proplatili v tomto týdnu už?
0: Tak v pondělí to byly svatební šaty, v úterý dřevo, no a včera jsme propláceli opravu myčky do Herinku.
1: No a další pokus o proplácení účtenky proběhne už za chvíli a máme SMSku. Máme vybráno?
0: Máme vybráno.
1: Máme vybráno. Uděláme si tady imtimčo. A jdeme volat.
2: Pojďme na to.
1: Je vytočeno? A už i někde zvoníme, ale kde? Koho to je? Neposílali jste nám náhodou SMSku? A posloucháte teď Blaník? Možná vám zvoní telefon. Aha, a tohle už se nám stalo minulý týden, tak uvidíme, zkusíme to ještě jednou.
2: Třeba to byla jenom nějaká náhoda.
1: Buď to nám to někdo opravdu típnul, ale uděláme druhý pokus. Když nám to típnou po druhé, tak je jasné, že s námi nechtějí mluvit. A, už to vzali. Tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková, kdo je tam?
3: Dobrý den, paní Zapletalová.
1: Zapletalová, Maruška, je to tak?
3: Ano, ano.
1: Maruško, co teď děláte?
3: No, jsem v práci teďka.
1: A posloucháte u toho rádio?
3: No, teďka zrovna momentálně jsem neměla čas teda. No, ale většinou poslouchám, no.
1: Většinou posloucháte, no, tak s tím asi nic neuděláme. Co jsme to chtěli proplácet dneska?
0: Marušce jsme měli proplatit tablet za 7992 pro vnoučka, který si na něj šetřil 2 roky.
1: No jo, ale Maruško, vy teď teda nevíte, kdo vám dospíval na tom Blaníku, že ne?
3: Je to nevím, no.
1: Tak z toho dneska, tak z toho dneska teda bohužel nic
3: to
1: nebude, protože
3: nebude.
1: Pravidla jsou jasná. Ale Maruško, víte co? Pošlete tu SMSku ještě jednou a třeba to vyjde. Jo?
3: Dobře, my to zkoušíme znova.
1: Tak jo.
3: Dobře.
1: Krásný den, ano. Mějte se, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Co se dá dělat, no? Taková jsou pravidla. Tak proplácíme zase zítra ráno po 7.

0: I was born to love you a Freddie Mercury na Blaníku. Jsme tady pro vás, abychom propláceli každé ráno vaše účtenky. Pokusili jsme se o to i před chvílí, dovolali jsme se Marušce, jenomže Maruška zrovna Blaník neposlouchala, protože zrovna byla v práci a neměla čas. Takže dneska jsme účtenku neproplatili, ale vždycky je tady možnost poslat tu SMSku znovu a třeba se na Marušku usměje ještě štěstí, a nebo na vás, protože proplácet se bude zase zítra ráno po 7. Tak nám napište, co byste chtěli proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 6318 118. A teď jdeme na počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Jak dneska bude, Adel?
2: Už teď jsou ty teploty poměrně vysoko. Praha hlásí třeba 14 stupňů nad nulou, České Budějovice 12, Plzeň a Karlovy Vary schodně 11, no a když se podíváme na východ, tak tady ty teploty ve městech většinou okolo 14 stupňů Celsia. Jinak dnes nás čeká převážně slunečný den, polujasno až jasno. V Čechách bude postupně přibývat oblačnosti a v západní polovině Čech tady se může místy přidat déšť nebo přehánky, ojediněle i zabouří. Nejvyšší denní teploty se vyhoupnou mezi 23 až 28 stupňů Celsia. Na západě bude okolo 21.
0: No a zítra tohle dobou už bude za prvé pátek, za druhé vám přidáme také informace o počasí na víkend zítra. A o tom víkendu, když to teda úplně teď ohnu a udělám z toho oslý můstek, budeme vzpomínat na Blanické konopiště. Celý víkend, a na tom Blanickém konopiště vám sobotu zpívala i Lucka Bílá. To chci mít teď na Blaníku v 7 hodin a 11 minut.

0: Posloucháte čtvrteční Dobré ráno na Blaníku, tohle byla ABBA a když se řekne veletrh, většina lidí si představí, já nevím, letáčky, propisky, bolavé nohy. V Praze ale dneska začíná veletrh, kde se místo slev rozdávají zážitky a místo obchodníků vás oslovují vědci. Na výstavišti v Letňanech startuje jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Až do soboty nabídne zdarma stovku interaktivních expozit a desítky přednášek. Můžete si vyzkoušet třeba řízení jaderného reaktoru pod vedením odborníků z ČVUT. Pokud vám to přijde málo akční, je tu i laserově ultrazvuková střelnice, kde uvidíte, co se děje, když světlo narazí do hmoty. Fyzikální ústav Akademie věd přiveze levitační vláček, který se vznáší nad kolejemi, a taky expozici zaměřenou na sluneční energii. A k vidění bude i studentský závodní monopost s hybridním pohonem anebo nejnovější výzkumy českých univerzit. Takže zní to jako docela akčně strávený den. Tak ať se vydaří. Za chvíli na Blaníku krátké zprávy. Teď je 7 hodin a 19 minut. Radio
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Renault Arkana od Autokoutek.
3: Stylové SUV s 5letou zárukou.
2: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
3: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
2: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
3: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
2: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
3: A jen do vyprodání skladu.
2: Tak nezaváhejte.
3: www.autokoutek.cz.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
5: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodeji.
6: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp. Zahrada Lidové sady Liberec. Pondělí 15. června od 19 hodin. Předprodej v síti Go Out.
7: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Bik akci. Bikmat, váš Bik parťák pro každý projekt.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
7: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
8: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Za volantem.
3: Nehodu máme hlášenou z dálnice D8. Stala se na 61. kilometru ve směru na Prahu. Projet se s opatrností dá, počítejte tam ale s nárazovým zdržením. Další havárii máme hlášenou z mostu na třídě budovatelů na křižovatce s ulicí Zdeňka Štěpánka. Bouralo osobní auto s tramvají. I tam je provoz částečně omezený. V ranní špičce počítejte se zdržením. Číslo naší dopravní linky je 603 11 71 71. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
2: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
4: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad dnes zveřejní informace o vývoji mezd v Česku, a to v prvním čtvrtletí letošního roku. Analytici předpokládají, že se vzhledem k nízké inflaci mzdy opět zvýšily. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí. Podle drážní inspekce to bylo nejvíc od začátku roku a opět víc než v loňském květnu. Od začátku roku je na 70 usmrcených, meziročně to ale o 20 méně. Bílý prášek nalezený v autě ruského metropolity byl kokain. Deníku N to potvrdila středočeská policie. Policie duchovního ruské pravoslavné církve propustila po dvou dnech, pak odcestoval do Moskvy. Na diamantové lize v Římě se představí čtyři Češi, a to včetně halové mistryně světa Lourdes Glorie Manuel. Vedle ní vstoupí do venkovní sezóny taky tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
6: Dobré ráno, dneska je tady takzvaný den ČČČ, čtvrtek 4. června, tak vám přejeme dobré ráno. A přesně před 243 lety bratři Montgolfierové vypustili první balón na světě plněný horkým vzduchem bez posádky, tak ať to dneska letí. Teď už Ricky Epovery a za chvíli se vrátíme k Pepovu parťákovi. Ten tady byl zase včera, nebo ona tady byla včera. Kdo to byl, to se dozvíte za pár minut. Za 3 minuty bude půl osmé.

0: Kevin Italy a Ricky Povery na Blaníku, teď na chvíli do včerejška. Dobré ráno, Rádio Blaník. Protože vždy ve středu odpoledne do tohoto studia usedá Pepův parťák nebo parťačka, přijde na to, kdo zrovna přijde. A včera přišel, teda respektive přišla parťačka. Byla tady herečka a básnířka a také písničkářka Jitka Smutná. Ale nebavili se jenom o divadle a nebavili se jenom o zpívání a o písničkářství, ale řeč byla taky o rybaření.
1: Petrův zdar.
2: Petrův zdar.
1: My jsme totiž oba rybáři. Kdy jste byla naposledy na rybách?
2: No, to je smutná píseň.
1: Co, je to dlouho?
2: No, loni.
1: Loni?
2: Loni, no tak, loni na podzim.
1: To není tak dlouho, to já jsem čekal.
2: Pro mě je to strašně dlouho, no. A už jsem tam měla být znova, ale prosím, mám práci nějakou velkou, takže nemůžu.
1: To se nedá nic dělat. Čas na rybách se do života nepočítá, to říkal pan Verich a je to pravda. Vy jste tichý blázen, který sedí normálně na břehu a chytá na těžko? Nebo
2: ano,
1: na plavanou?
2: Ano, ano, ale když neberou, no, tak mě to přestane bavit, já si vezmu no. splávek. Hmm. Chytám prostě
1: Ouklejky.
2: Ťukám si tam, zkouším no. si to a taky mě to baví a vydržím ale u toho strašně dlouho a je to krásný.
0: Herečka, zpěvačka, básnířka, písničkářka Jitka Smutná byla včerejším hostem Pepy Černého. Celé povídání budete moci brzy nejenom slyšet, ale vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále. A z Blaníku, z dobrého rána, teď uslyšíte Pavla Vítka. Jsou 2 minuty po půl osmé.

0: I was made for loving you a Kiss na Blaníku. Když se řekne lavička, většina z nás si představí místo, kde se prostě odpočinete v Brně, ale nově mají lavičku, která zaměstná i oči. Ve městě byla totiž odhalena nová lavička věnovaná slavnému malíři Alfonzi Muchovi a není to jenom tak obyčejná lavička, připomíná malířský stojan, takže vypadá spíš jako umělecké dílo než městský mobiliář. Najdete ji nedaleko katedrály svatého Petra a Pavla, kde Mucha v mládí zpíval ve sboru a právě Brno a jeho okolí sehrály v životě světoznámého secesního mistra důležitou roli. Takže až pojedete do Brna, můžete si dát pauzu přímo u Alfonze Muchy a sednout si mu na lavičku. A k tomu je ale potřeba, aby třeba nepršelo. Jak to bude dneska?
1: Dnes opravdu pršet nebude. Naprosté většině území bude dnes jasno až polujasno. Teď po ránu může ještě doznívat déšť na východě, jinak ale bude hezký slunečný den. Teploty od 23 do 28 stupňů Celsia. Na západě Čech nepřesáhnou teploty 21 stupňů. Až k večeru začne přibývat oblačnosti a v západní polovině Čech může i zapršet.
0: Protože znám lepší momenty, než si sednout na mokrou lavičku, tak to se vám zřejmě dneska nestane. Olga Lounová a Kvíška už za chvíli na Blaníku a budeme vzpomínat na konopiště.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
14: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
15: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
19: Sobotní vydání deníku Právo je váš průvodce letní dovolenou. Jak zdražily oblíbené destinace, jak se pojistit proti výpadkům letů a na co si dát pozor při výběrech z bankomatů. Číst deník Právo znamená vědět.
20: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
21: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
22: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Olga Lounová a k výškám. Olga vám minulou sobotu zpívala na Blanickém konopišti.
1: To nejlepší z konopiště na rádiu Blanik.
0: A před týdnem touhle dobou jsme už byli slušně nervózní. Šlo do tuhého, protože už v sobotu jsme slavili ty 27. narozeniny na konopišti a přípravy byly v plném proudu. Stavilo se pódium, stánkaři přiváželi své stánky, stavili se zátarasy, toalety, naše mobilní studio. No je toho prostě hodně, co si takováhle velká akce žádá. Co byl pro tebe takový vrcholný moment konopiště?
2: Já jsem ti chtěla říct o tom, jak mi Jirka Kor nabídnul fotku, já ho odmítla, ale to někdy necháme na jindy.
0: To bylo v pracovním procesu.
2: To bylo v pracovním procesu. Ale teď jsem si vzpomněla, jak tady hrála tahle písnička od Olgy Lounové, tak já mám v telefonu video, jak na tuhle tu písničku tancuju se svým snoubencem.
0: Ano.
2: Pod pódiem to točila moje maminka. Tak to byl takový krásný moment a byl to taky jediný koncert Olgy Lounové, který jsem reálně viděla, potom teda ještě jednu písničku u Michala Davida. Takže asi to. A nebo počkej, teď s tím snoubencem jsem si vzpomněla. My jsme přece v mobilním studiu potkali pár, který to měl jako předsvatební cestu. To bylo úžasné.
0: To máš pravdu, to máš pravdu a tady je důkaz.
3: Chceme vás všechny pozdravit z naší tak nějak předsvatební cesty.
4: Ne, předsvatební cesty.
3: Za 14 dní máme svatbu, takže...
4: Ježíš, gratulujeme! Potlesk, zatleskejte jim, oni se berou! A tamhle si dala pusu další dvojice, tak si někoho odchytni ještě.
5: Která dvojice si dala pusu? Dobrý den, jak se vám tady líbí?
6: Je tady nádherně, teploučko.
7: Až moc.
6: Těšíme se na spousty zpěváků, přijeli jsme z Pardubic. A už se nemůžeme dočkat.
0: Adel vyrazila se naším mikrofonem do boje a odchytila každou dvojici, která se tam políbila. Tak teď už si můžeme oddechnout, že všechno dobře dopadlo a můžeme jenom vzpomínat a vzpomínat a vzpomínat budeme na Blaníku celý víkend právě na to Blanické konopiště. A teď už Phil Collins a Two Hearts na Blaníku v 7.50. Dobré čtvrteční ráno.

0: Two Hearts a Phil Collins na Bleníku. Už chystáme další ranní 60-minutovku, ve které uslyšíte třeba skupinu Jelen a Janu Kirchner. Další hvězdu letošního konopiště Michala Davida. A budou i Kabáti. Hezky česky na Blaníku i po 8. Teď je 7.53. Radio Blaník.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Zve vás MK Cars 5. června v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou.
3: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
5: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
6: Rádio Blaník, počasí.
7: Pěkné ráno přeje Tereza Musilová. Dnešek opět slibuje vyšší teploty. Na severu Čech naměříme mezi 21 a 26 stupni Celsia. Na obloze je teď aktuálně ještě většinou malá oblačnost, postupně jí ale bude přibývat. A v průběhu odpoledne a večera se přidají přehánky a nebo taky bouřky. Tolik o počasí a teď už pojďme na silnice.
6: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
6: Blaník za volantem.
7: V Ústí nad Labem v okružní ulici srazilo osobní auto cyklistu, provoz je tam částečně omezený. Stejně tak v Mostě, kde je nehoda na třídě budovatelů, na křižovatce s ulicí Zdeňka Štěpánka, tam se srazilo osobní auto s tramvají, počítejte s nárazovým zdržením. A na dálnici D8 došlo k nehodě ve směru na Prahu, je to na 61. kilometru, projedete ale bez větších potíží. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. A teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
6: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Penzijní společnosti jsou proti snížení poplatku za správu. Prezident bude mluvit s kandidátem na šéfa armády. Po období sucha dorazilo do Česka deštivější období. Rádio Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Asociace penzijních společností nesouhlasí u penzijního spoření se snížením poplatku za správu. Ten by měl být 0,5%. Nižší poplatky podle prezidenta asociace Radka Moce nepovedou automaticky k vyšším výnosům pro klienty, protože penzijní společnosti pak budou mít méně peněz na poskytování profesionálních služeb. Prezident Petr Pavel přijme zřejmě nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Pavel uvedl, že od něj bude chtít slyšet hlavně jeho priority v nové funkci. Prezident šéfa armády jmenuje na návrh vlády a po projednání sněmovním výborem pro obranu Pavel uvedl, že jmenování zdržovat nechce. Po rekordně suchém jaru dorazil do Česka konečně déšť. Srážek se dočkáme i v dalších dnech, kdy se budou za sebou střídat frontální systémy. Přinesou deštivější počasí prakticky obden. Zatím to podle meteorologů vypadá na frontu zítra, v noci ze soboty na neděli a také v úterý. Letošní jaro bylo nejsušší od roku 1961. Dopravní stavby po celé republice mají zásadní vliv na každodenní život obyvatel měst. Třeba v České Lípě otevřeli úsek budoucího obchvatu, který má odlehčit centru od tranzitní dopravy. dopravy. A víc tomu říká starostka Jitka Wolfová.
10: Lidé, kteří odjíždějí z průmyslové zóny, tak už to vlastně je moment, kdy mohou navázat na obchvat. A myslím si, že ten nápor přes centrum města, přes všechny ty semafory, kde se vlastně stojí a ten prach v letních měsících i hluk ty lidi vlastně obtěžuje, tak si myslím, že tohle se hodně sníží.
9: Obchvat můžou využít i řidiči jedoucí směrem z Prahy na Děčín. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník.
12: S Petrem Slívou.
0: Tak dobré ráno, dobré čtvrteční ráno s datem 4. června. Zahrádkáři mají radost, že obden nemusí zalévat. My máme radost, že budeme mít za chvíli zase dalšího hosta na telefonu a kdo jim

0: Nothing's gonna change my love for you a Glenn Madeiros na Blaníku 5 minut po 8. A to je čas na ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radio Blaník.
2: Dneska ráno mám na lince divadelního, televizního i filmového herce Roberta Jašková. Dobrý den, dobré ráno.
3: Dobré ráno všem, dobrý den přeji.
2: Já si u vás nikdy nejsem jistý, jak se to jméno správně čte.
3: Je to jednoduché, je Jaškov, tak jak je to napsané. V Polsku by se to vyslovovalo Jaškův, ale jinak jsem Jaškov.
2: Normálně Jaškov.
3: I ráno, i odpoledne, i večer.
2: Výborně. Z televizní obrazovky vás lidé znají poměrně hodně. V divadle jste k vidění, v divadle Kalich. Co tam hrajete?
3: V divadle Kalich jsme téměř před rokem naskoušeli jednu báječnou inscenaci od Joedy Pietra. Ta inscenace se jmenuje Malé chytré lži, kde hraju společně s Petrou Špalkovou, Veronikou Arichtěvou nebo Natálkou Halouskovou a Michalem Vikusem pod tržním vedením Pavla Křeka. Je to komedie krásná o tom, co můžete zažít, když budete třeba mít takové nekalé úmysly ve vztahu s manželkou nebo s přítelkyní nebo se ženou. Prostě každý, kdo by na to představení přišel, tak věřím, že spousta lidí se v tom najde, nebo by věděla o někom, no něco podobného zažili. To je taková hezká komedie ze života a moc rád to tam hraju.
2: Co si budeme povídat, když to člověk zažije v životě, tak to moc úsměvné není, ale z pohledu diváka to potom úsměvné je.
3: Ano,
2: samozřejmě.
3: Z pohledu diváka to úsměvné je velice.
2: Jak často to hrajete?
3: No, hrajeme to představení zhruba 3x, 4x za měsíc, vždycky jednou až dvakrát v divadle Kalich v Jungmannově ulici a pak s tím jezdíme po vlastech českých.
2: No výborně, takže zveme do Kalichu i samozřejmě do všech kulturáků a tam, kam přijedete.
3: Ano.
2: Roberte, když vás mám takhle po ránu na lince, jaká jsou vaše rána, v kolik vstáváte, co byste dělal teď normálně, kdybych vám nevolal?
3: Kdybyste mi, no tak teď jsem například v garáži, mám tady kávu, opakuji si texty, protože za chvilku odjíždím natáčet. Takže si pročítám jenom tak scénář, abych věděl, o čem to je. Neučím se texty, to nejenom si čtu scénář, abych věděl, o čem ten díl je. A večer budu mít představení.
2: No výborně. A co takhle snídáte po ránu?
3: Po ránu, co lednička nebýt, nejak kdy, já nejsem nějak vyhraněný, ale většinou nějaký chléb nebo vejce nebo něco takového, taková lehká snídaně. Pak si dám kafe, ke kafíčku si sednu tady dole u sebe v garáži a je mi tady fajn.
2: Takže kdybych vás někdy pozval na snídani, nejste vybíravý.
3: Absolutně.
2: Já mám na vás ještě jednu otázku, kterou dávám všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila. Zkuste si vzpomenout cokoliv.
3: Dobrá zpráva. Těch dobrých zpráv je poslední dobou čím dál tím méně, ale jedna z nich je ta, že mému kolegovi právě Michalovi Vikusovi se narodila zdravá holčička právě s představením Malé chytré lži, tak to je, myslím, taková jedna pěkná dobrá zpráva.
2: A my ho tímto zdravíme a přejeme hodně zdraví, hodně štěstí a taky. Roberte, děkuji za to, že jste mi to poránu vzal. Mějte se krásně a naslyšenou.
3: Pěkný den přeju všem a hezký ráno přeju všem i vám, i posluchačům. Naschledanou.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Herec Robert Jaškov byl dnešním ranním hostem na telefonu. Video záznam z tohoto rozhovoru vám za chvíli dám na můj instagramový účet Petr Slíva. Teď už Adam Ďurica a Mandolína. Je 8 minut po 8 a za chvíli počasí.

0: Adel se tady rozstančila, Adam Ďurica a Mandolína na Blaníku. Já jsem teď našel jednu pranostiku, která se pojí k červnu. Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnete kositi.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Tak jak to bude s tím deštěm?
2: No on přijde ale až k večeru, během nebude většinou polojasno až jasno, takže nás čeká den plný sluníčka a teploty od 23 do 28 stupňů Celsia. Na západě bude jen okolo 21, tady právě se objeví i víc toho deště. Během dne se ale postupně k večeru bude zatahovat všude a ojediněle může i zabouřit.
0: Tohle už je Joyce Newton na Blaníku. Za 3 minuty bude 8:45, dobré čtvrteční ráno.

0: Minulou sobotu vám zpíval na Konopišti a o víkendu na to budeme vzpomínat. To byl Michal David a Život je náš na Blaníku. Máte taky takový ten reflex, že se kouknete na SPZ-ku, vidíte červenou nálepku a hned víte, kdy vás čeká další technická. Tak si ten pohled užijte, protože za rok bude minulosti. Ministerstvo dopravy totiž chystá změnu, podle které od poloviny příštího roku zmizí z registračních značek červené štítky, které označují tu platnou technickou kontrolu. Důvodem je plánovaná přenositelnost registračních značek. Řidiči si prostě budou moci nechat značku i při výměně auta. Takže kontrola technické už bude probíhat pouze elektronicky. Před časem zmizely ty zelené nálepky s emisemi, potom jsme odlepili dálniční známky, tak tohle už je asi vlastně jenom formalitka. Krátké zprávy za chvíli, je 8.20, dobré ráno. Rádio Blaník.
1: Sobotu s námi oslavila naše blanické narozeniny.
2: A už brzy ji přivítáme v pražském planetáriu.
1: Pojďte si s námi užít Lucii Bílou jako další hvězdu pod hvězdami.
2: V úterý 9. června.
1: Představení už je vyprodané. My ale pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
2: Každý den vždy po pravém poledni
1: na Blaníku.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Zve vás MK Cars 5. června v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou.
5: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
6: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
7: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
8: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
9: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
10: Autonašrot.cz.
11: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
10: Volejte 776 823 833.
11: Autonašrot.cz.
10: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
11: A zdarma odvezeme.
10: Volejte 776 823 833.
12: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
13: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
18: Hele, co ocení sa?
17: Zase, včera jsem tam byla na rande.
18: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. ale vadí to.
17: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
18: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
17: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
19: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
2: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
0: Blaník za volantem.
3: Hezké ráno přeje Tereza Musilová. Nehodu hlásí D8 na 24. kilometru ve směru na Prahu. Havarovala dvě osobní auta, kolona má 4 kilometry. V Ústí nad Labem v okružní ulici srazilo osobní auto cyklistu. Provoz je tam částečně omezený. Pozor taky na Chomutovsku v Jirkově v ulici Nábřeží. Tam vyšetřují policisté srážku dvou osobních aut. Provoz je omezený částečně. A na nehodu dejte pozor ještě na trase mezi Novým Borem a Libercem u Bílého kostela nad Nisou. Tam jsou v sobě dvě osobní auta, projet se ale dá. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ministerstvo zdravotnictví počítá spolu s přesunem agendy služeb pro závislé z úřadu vlády i s přesunem peněz z jeho rozpočtu. Podle ministra Adama Vojtěcha je neplánuje krátit. Nová autobusová linka 574 s označením Berunka propojí místa podél řeky v Plzeňském a Středočeském kraji. Nejvíc zřejmě potěší milovníky turistiky. Poprvé se na trasu vydá v sobotu a pojede o víkendech a svátcích. V pražských Kolovratech otevřou letos v září novou základní školu Měsíčková. Areál za půl miliardy nabídne až 510 míst, bude v ní 19 kmenových tříd, odborné učebny, jídelna, také dvě tělocvičny i sportovní areál. České volejbalistky se po výhře nad Čínou utkají v Lize národů s Polskem. Se čtvrtým týmem světového žebříčku se střetnou od 9 hodin dopoledne. Před 5 lety s těmito soupeřkami na evropském šampionátu prohráli. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
6: A co v té následující půl hodině? No podíváme se s Adel na vaše dobré zprávy. Za chvilku se podíváme taky na chvilku do Zlína. No a budu mít pro vás jednu malou nápovědu k dnešnímu tajemnému roku. No prostě bude toho hodně. Za 2 minuty bude půl deváté. Dobré ráno.

0: Pára od kabátů v dobrém ránu.
1: Dobré ráno, Hania Blaník.
0: Já jsem říkal, že se naskok podíváme do Zlína. Ve Zlíně totiž skončil letošní filmový festival a už to tam mají spočítané. A vyšlo jim z toho, že Zlín Film Festival letos přilákal do kin téměř 24 tisíc diváků a na doprovodný program zavítalo asi 95 tisíc lidí, což je docela slušná návštěvnost. A na své role v pohádkách i natáčení s Karlem Zemanem ve Zlíně včera vzpomínal i herec Petr Kostka.
2: Nejraději člověk vzpomíná na ty začátky. To znamená, úplně první pohádku, kterou jsem dělal, byla Princezna Pampeliška. A to byl černobílý film. To byla doba, kdy prales se točil tak, že do ateliéru přivezli tři smrčky a my jsme všelijak obcházeli, aby to vypadalo, že je to les. Byla to klasická pohádka a vzpomínám na ní nesmírně rád.
0: Tak dneska už ani ty smrčky, ale zelené plátno a počítač. Petr Kostka zároveň při tom včerejším závěrečném gala večeru dostal i ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež. No a na Blaníku teď Hanka Zagorová a Řeka zázraku. Teď jsou 3 minuty po 8:30 a za chvíli vaše dobré zprávy. Dobré ráno.

0: Bon Jovi a It's My Life na Blaníku a tohle je znělka, kterou uslyšíte zase zítra mezi 8 a 9 hodinou.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Ve šťastné hodince na Blaníku, ve které vám budeme hrát zase speciálně vybrané dobronáladové písničky a taky budeme odměňovat vaše dobré zprávy, které nám od pondělka píšete. I tentokrát pro vás budeme mít takový speciální balíček, vybereme, nebo naše komise vybere jednu dobrou zprávu a tu odměníme. A jaké dobré zprávy nám přišly třeba během dneška?
3: Napsala nám třeba Liduš z Bíliny. Dobré ráno, milý Blaníčku, mě udělalo velikánskou radost sobotní návštěva konopiště. Nejenom že bylo úžasné počasí, ale byla skvělá atmosféra. Trochu mě mrzelo, že jsem se nefotila s mými oblíbenými moderátory, nicméně to spravili super zpěváci, kteří tam vystupovali, takže to bylo skvělé, vaše věrná posluchačka.
0: Je, tak to mě mrzí, tak se stavte a vyfotíme se před barákem tady, máme před rádiem.
3: Přidám ještě SMSku od Romana. Pěkné ráno, Blaníčku, mě včera potěšila paní zubařka, podstoupil jsem bolestivý zákrok, který v jejím podání vůbec nebolel, má zlaté ručičky.
0: Je, no zaplať pánu za každého podobného zubaře a zubařku, nebo ono se to říká správně, zubní lékař, jo? Mm-hmm. Zubaři nemají rádi, když se jim říká zubaři.
3: Fakt? To jsem nevěděla, vidíš.
0: No já to slyšel od pana Šmuclera a nevím, jestli to tak mají všichni, ale prostě to zubní lékař. Moc vám děkujeme, pište nám dál na 603 118 118. Za chvíli už Michal Tučný a potom malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
7: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
8: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz
9: Housebrand Café, per favore?
10: Sí, signora.
9: I v malém šálku lze dělat velké umění.
11: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
12: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
13: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
14: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
17: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Kaufland.
18: Jsou tady.
10: Jsou tady. Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
10: Řekni to všem!
20: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
21: Jsou tady.
22: Dobrý den. V 7. dílu podcastu Ditto na dlažby ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Dittonem. Uslyšíte na stránkách radioblaník.cz.

0: Snídaně v trávě a Michal Tučný, dobrou chuť, ať už snídáte kdekoliv, blíží se nám 9. hodina.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A po ní se vypravíme zase do jednoho tajemného roku a tentokrát to bude do roku, kdy jste mohli poprvé vidět tento film.
2: Řekni mi, že to není pravda.
3: To je jenom přechodně. Neboj, ten by, co nám slíbili, to platí, ten máme.
0: Český film natočený podle knihy jednoho známého českého spisovatele. Tak více po 9, teď ještě Rednex na Blaníku.

0: Wish You Were Here na konci dnešního dobrého rána na Blaníku. Redneck 8.53 a v příští hodině už ten slibovaný tajemný rok a písničky z něj třeba...
1: Pán se žlutým sakem.
0: A nebo...
1: Miláčku, kde je to kouzlo, to, který chtělo při mě stát.
0: A bude toho mnohem víc. Více s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté.
2: Radio Blaník.
3: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
7: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
6: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
7: Navíc se skvělým doprovodným programem.
6: Kuchařské show.
7: Živá muzika.
6: Humor.
7: Soutěže.
6: A na své si přijdou i vegetariáni.
8: Burger Festival v OC Nisa.
7: Od pátku 5. do neděle 7. června.
6: Vždy od 10. až do večerních hodin.
9: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
3: Rádio Blaník, počasí.
10: Rádio Blaník.
11: Pohodové dopoledne přeje Tereza Musilová. V severních Čechách už nám na obloze přibývá mraků a bude tomu tak po celý den. V průběhu odpoledne a večera se pak přidají přehánky nebo bouřky. Na horách bude pršet ještě o něco víc. Teploty vystoupají na 21 až 26 stupňů. Tolik o počasí, teď je tu dopravní servis.
12: Jsme Blaník.
13: Pohodové rádio do každého počasí.
3: Blaník za volantem.
11: Nehodu máme hlášenou z Liberce. Na křižovatce z Hořelecké a Pavlovické ulice havarovala dvě osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, na místě zasahují záchranáři. Na nehodu pozor taky na trase mezi Novým Borem a Libercem u Bílého kostela nad Nisou. Tam jsou v sobě taky dvě osobní auta, zdržíte se minimálně. A na Chomutovsku v Jirkově, opatrně v ulici Nábřeží. I tam jsou v sobě dvě osobní auta, provoz blokují částečně, na místě vyšetřují policisté. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. A teď už přichází Monika, která má pro vás další zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
14: Trestní zákoník by se mělo rozšířit. Novela stavebního zákona se zatrhla ve sněmovně. Nový lázeňský most čeká ve Varech na otevření.
9: Rádio Blaník.
14: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Přidání omamné látky do nápoje má být trestné. Takzvaný drink spiking by se mohl nově stát samostatným trestným činem a víc tomu říká ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
15: My jsme připravili zákon, který v podstatě říká, že kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti člověka, tedy neoprávněně podá návykovou látku a ovlivní jeho psychiku, ovládání nebo rozpoznávací schopnosti, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
14: Návrh rozšíření trestního zákoníku počítá s odstupňováním trestů při těžké újmě na zdraví dokonce i z 10 lety vězení. Novela stavebního zákona stále leží ve sněmovně, poslanci totiž ani na třetí pokus nedokončili její druhé čtení. Podle vedoucí odboru územního plánování Jihomoravského kraje Jany Janíkové, ministerstvo pro místní rozvoj novelu neprojednalo s těmi, kdo se zákonem každodenně pracují. V Karlových Varech už skončila oprava lázeňského mostu. Kvůli špatné konstrukci tu museli postavit úplně nový. Práce sice skončily, ale uzavírky ještě nějakou dobu potrvají. Most ještě nemá za sebou kolaudaci a tak nemůže být uvedený do provozu. Do zahájení Mezinárodního filmového festivalu by se to ale mělo stihnout. Termín je zatím 20. června. Silničáři obsadili silnici 1/43 na trase Červená Voda, Dolní Lipka, státní hranice. Zahájili tady práce na velkoplošných opravách povrchu komunikace. Vše bude probíhat po etapách, dokončení v plánu do 3. července. Doprava bude v místě řízena kyvadlově a semafory. Hotovo bude do 3. července. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
13: Tajemný rok a Petr Slíva
9: na Rádiu Blaník.
0: Tak Hrdelka sedí u SMS-ek, já sedím u telefonu a čekáme na vaše tipy a na vaše vzpomínky, protože právě v tuto chvíli začíná tajemný rok. Ta telefonní čísla, ta jsou stejná, ale já je zopakuji. Volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118.

0: Vzájemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: 3 nominace na cenu Grammy vyneslo album, ze kterého je tahle písnička. Hensnovi a Mbap.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Jsem si teď našel fotku, jak po těch letech vypadají bratři Hensnovi a Kapánek vyrostli. Tak to byla hudební nápověda, před chvílí ještě jedna hudební nápověda, Krtek od Buty, a za chvíli první slovní nápověda, ale teď už vaše první tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana Steplic. Já bych se dneska tipla rok 97.
0: Tak 97. A Jano, co jste dělala v roce 97?
3: Ježiš, to kluk šel do první třídy a nastalo rozčilování, zlobení.
0: No, prostě tak. Klasika, jako u každého.
3: Klasika, ano.
0: Moc vám děkuju. Jano, krásný den, naslyšenou.
3: Taky, naschánou.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Ahoj, přeji všem hezké ráno do Blaníčku. Opět typuje Tajemný rok. Podle písniček a ukázky z filmu si myslím, že jde o rok 97. Pro mě to byl normální rok, to nám napsala Marie z Přepych.
0: Děkujeme, Maruško.
4: Stejný rok typuje i Iveta z Pivína a napsala k tomu, to mi bylo 13 let, takže základní škola.
0: Zdravíme do Pivína.
4: No a rok 1997 nám tady typuje i Samuel.
0: Tak Samueli, díky, tak dělám čárky. A jdeme na tu první slovní nápovědu, tak k tomu zvuku, který jsem vám pouštěl před 9:00. Teď trošku delší.
5: Řekni mi, že to není pravda.
6: To je jenom přechodně. Neboj, ten byt, co nám slíbili, to platí, ten máme. To je jenom dočasně, na pár měsíců.
5: Dočasně? No dočasně tady máme Rusáky.
0: 3. dubna tajemného roku má v kinech premiéru film natočený podle knižní předlohy Michala Vývega, režisérem Petrem Nikolájevem, Báječná léta pod psa.
7: Tak aby si věděla, tak Mirena má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost.
5: Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost.
7: No a dál, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, jen tak mluv.
5: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
0: Ondra Vetchý, Libuše Šafránková, Vladimír Javorský, Jan Zahálka, Jakub Verenberg, Klára Bodková, Jitka Ješková, Vladimír Dlouhý, ti všichni si zahráli ve filmu Báječná léta pod psa, který jste poprvé mohli vidět v Tajemném roce. Kdy to bylo? No to nám zavolejte anebo napište. A Ivan Hlas k té písničce naspíval, tak tomu filmu naspíval tuhle písničku.
1: Našli jste rok vašeho života?
8: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Okořenci život zpívali už dostatečně okořeněné holky v tajemném roce.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Spice of Your Life a Spice Girls v tajemném roce na Blaníku. Před chvílí Ivan Hlas a Báječná léta pod psa. To je, tak se jmenuje písnička, která zazněla taky ve filmu, pro který byla vytvořena. Ten měl totiž v tajemném roce premiéru a připomněli jsme si jej v první slovní nápovědě. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marek z obce u Znojma.
0: Povídejte, Marku, jaký máte tip?
2: No, já bych řekl, že to je rok 1997, podle to dat, protože ta písnička se mi strašně líbila. Yeah.
0: Bratři Hensnovi vás dostali do toho roku. Moc vám děkuju, Marku, krásný den, naslyšenou.
2: Děkuju.
0: Tak, další čárka. No a k čemu připíšu čárky po tom, co přečteš SMSky?
3: Tak třeba Monika, ta nám poslala čárku k roku 1997, napsala, bylo mi krásných 22 let a užívala jsem si života.
0: Děkujeme, Moniko.
3: Přidám Magdu z Nasavr, ta typuje stejný rok 97 podle nápovědy filmu Báječná léta pod psa a napsala, ten rok byl docela obyčejný, já do práce, děti do školy.
0: No ale děkujeme za vzpomínku.
3: No a nápovědy máme i na našich sociálních sítích, ty jsou teď takové statistické, tak se tam podívejte a třeba Mirek na Facebooku typuje rok 1998.
0: 98, výborně. Takže využijte naše telefony 603 118 118 pro SMSky, 800 109 109 pro volání, pokud si chcete popovídat o svém typu, anebo, jak jste slyšeli před chvílí od Adel, i naše sociální sítě. Teď Vanastovky a Kouzlo, další písnička z tajemného roku. Já.

0: 12 věci a kouzlo, další vzpomínka na tajemný rok.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Báječná léta pod psa, tak se jmenuje film natočený Petrem Nikolájevem podle knížky Michala Vývega, který měl premiéru 3. dubna tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj Peťo, tady Olda Zudlic.
0: Ahoj Oldo.
3: 1997.
0: Tak 97. Co jsi dělal v roce 97?
3: No já v roce 97 jsem pracoval u spedicerské firmy v Praze v Holešovicích.
0: Aha.
3: A jezdil jsem tehda pro balíčky do Prahy do Ruzině a Škodou favoritem kombi. Dneska už je to historie.
0: To byl Forman se tomu říkalo, že jo?
3: Škoda Forman,
0: no jo, vzpomínám. Moc děkuju, Oldo, měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak Adel už se připravuje na vaše SMSky.
4: Z Milovic nám napsala Jana, dobrý den, tajemný rok je myslím 97, bylo mi sladkých 16 let a byla jsem ve druhém ročníku na učňáku v Praze.
0: Díky.
4: Podle nádherného filmu Báječná léta typuje Libuše, rok 1997.
0: Díky.
4: A přidám ještě jeden tip od Vládi z Plzně. Dobré ráno, Blaníku. Podle nápovědy typuji rok 1997. V té době jsem byl už rozvedený a vychovával jsem sám 3 školáky.
0: Děkujeme. Pište nám dál na 600 318 118. Zavolejte na 800 109 109. Další nápověda už za chvilku.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
5: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
6: Na Benátskou vás zvou Agentura práce ETK a chráněná dílna Service+.cz. Více na stránkách práce v ETK.cz.
7: Dáváme plechům funkčnost a tvar. Přesně, efektivně, odpovědně. Jsme Recuper Sichrov, jednička v CNC zpracování plechů. Recuper.cz.
8: Vyrážíš za muzikou? Stav se do OC Nisa a na svůj oblíbený festival se vybav stylově. Nisa Liberec. Na dotek hudebním zážitkům.
9: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
10: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
11: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
12: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
11: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
12: Navíc se skvělým doprovodným programem.
11: Kuchařské show.
12: Živá muzika.
11: Humor.
12: Soutěže.
11: A na své si přijdou i vegetariáni.
13: Burger Festival v OC Nisa.
12: Od pátku 5. do neděle 7. června.
11: Vždy od 10. až do večerních hodin.
8: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
14: Renault Arkana od Autokoutek.
15: Stylové SUV s 5letou zárukou.
14: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
15: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
14: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
15: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
14: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
15: A jen do vyprodání skladu.
14: Tak nezaváhejte.
15: www.autokoutek.cz.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit hodně.
17: Řešení je Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Řešení je Acema.
16: A co když potřebuju 20 milionů?
17: Řešení je Acema.
16: A 30?
17: Acema.
16: A 40?
17: Acema.
16: A 50?
17: Acema. Jde to i bez banky.
16: Hele, nezaseko ses?
17: Ne.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
7: Ty nejoblíbenější, které znáte.
8: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
7: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
8: Ráno od 5 do 6.
7: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
8: Hezky česky na Blaníku.

0: Ex-Beatle Paul McCartney měl v tajemném roce novinku. Právě jste ji slyšeli? Young Boy se jmenuje.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Taky ostravské buty měly novinku, taky jste ji slyšeli, Krtek se jmenuje. A taky jsme si zahráli Kouzlo o 12 a písničku Ivana Hlase Báječná léta pod psa. Ta písnička má stejný název jako film, ve kterém zazněla a který byl natočený podle knížky Michala Vývega a který jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Petře, dobrý den, tady stálý posluchač, dálniční řidič Pepík. Domnívám se, že se jedná o rok 1997.
0: Tak, sedmička, Pepíku, co jste dělal v roce 97?
3: No, to jsme jeli ještě Škodovkou 120 poprvé s manželkou a dcerou do Chorvatska. A pak jsme si to zopakovali ještě 19krát.
0: Takže dohromady 20krát.
3: 21krát, pardon.
0: Jo, jasně. Tak no, moc děkuju. No.
3: Takže včera jsem se nedovolil, jak jste skvělý rádio a paráda.
0: Díky, díky. Krásný den, naslyšenou. Adel, pojďme na SMSky.
4: Napsal nám třeba Lojza z Oslavice. Dobrý den, já typuji rok 1997, nasvědčují tomu všechny indicie. V tom roce mi bylo 24, oženil jsem se a narodila se nám první dcera.
0: Děkujeme.
4: Přidám tip od Mirky z Čenkova. Ahoj Petře a Adélko, je to rok 97, byla jsem na mateřské se synem Davidem, byly mu 2 roky a dcera Ivetka ta chodila už do školky, to bylo 5 let.
0: Díky, díky.
4: No a tipovat můžete i na našich sociálních sítích, kde jsou k tomu i jiné nápovědy a napsala nám třeba Romana, ta typuje plus minus 1998.
0: Plus minus. Děkujeme i za tenhle tip a zdravíme Romano. Tak pojďme k další slovní nápovědě. I v tajemném roce se předávali Oscaři. No a když se na pódiu objevil tehdejší prezident americké asociace, nebo filmové asociace, Jack Valenti a herečka Scott Thomas, tak se ukázalo, že Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film získal Kolja.
5: Dear Oscar, I was not able to sleep because of you last night and I was all night long, I was wondering where you are going to end up. Tonight. And you are going to Prague. You don't know where it is.
0: Takhle děkoval Honza Svěrák, kvůli Oscarovi nemohl minulou noc spát, ale už jej přijímal pevně v rukou a těšil se domů, až ovšem ukáže. Petr Muk a Přichází s láskou, to je ta následující písnička a vy můžete volat na 800 109 109 a psát na 600 318 118, ve kterém roce se to dneska pohybujeme. Kolia dostal Oscara.

0: Natalie Imbruglia a Torn, písnička, která v tajemném roce měla za sebou už několik zveřejnění nebo vydání, ale až verze od Natalie Imbruglie udělala díru do světa, prodalo se více než 4 miliony kopií po celém světě a prostě Torn zůstal hitem až dodnes. Ale australská zpěvačka tomu nakonec dala korunu. Báječná léta a Podpsa, to je film, který měl v tajemném roce premiéru a Kolia tehdy získal Oscara. Ještě jednu nápovědu vám dlužím, k té dojde za chvíli. Teď si pojďme poslechnout další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Ondra z Brna. A pozdrav Adelku. A já si myslím, že je to rok 97 podle nápověd Landy těch slovních.
0: Děkujeme. Co jste dělal v roce 97?
1: Jo, to je tak dávno, že ani nevím.
0: S toho si nic nedělejte, abych taky nevěděl. Moc vám děkuju, mějte se krásně.
1: Naschledanou.
0: Pojďme na SMSky.
2: Přidám tady tip od Martiny. Dobrý den. Blaníčku tipuji tajemný rok 1997 a to takže určitě a dcera Míša šla do první třídy.
0: Díky.
2: Přidám Zdeňku, ta taky tipuje stejný rok 97, napsala já chodila na základní školu, ale v Praze se děly věci.
0: No, díky.
2: A přidám ještě další tip na rok 97 a ten nám poslala Hanka z Teplic a ta napsala, ten rok byl pro mě taky báječný, protože se narodila moje dcera.
0: Děkujeme. No tak ještě jedna nápověda. 18. dubna tajemného roku byli odsouzeni takzvaní orličtí vrazi. Ludvík Černý na doživotí, Vladimír Kuna na 25 let, Karel Kopáč na 21 let, Petr Chodounský na 14 a Irena Majerová na 10 let.
3: No, já, co jsi žal? Já říkám, tak to vím, přivážen k němu něco železního nebo něco a hodíme do vody.
0: Tak zpověď Karla Kopáče.
3: Říkal, že ho dá do té vany, že ho zacementuje ve vaně a že ho potom hodí na avy a já říkám, to nemůžeš přeci zvednout.
0: Z policejního výslechu. Taky to je připomínka tajemného roku. Byli odsouzeni orličtí vrazy a vy ještě chvilku můžete volat na 800 109 109 a psát na 600
4: 318 118. Tajemný rok na Rádiu Blaník.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
9: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
13: To už

0: za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: svět mění. Tak tohle jsem neslyšel ani nepamatuju. I tohle je vzpomínka na tajemný rok Kečup a Slepa.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jaké jsou vaše vzpomínky a jaké jsou vaše tipy? Tady jsou poslední SMSky.
3: Napsala nám třeba Monika z Vyškova, ta tipuje rok 1998.
0: Děkujeme, Moniko.
3: Z Vyškova nám napsala i Jitka, ta tipuje rok 97 a napsala: poznala jsem podle udělování Oscara pro film Kolia, je to můj oblíbený, ten umí pohladit po duši. V tom roce jsem se v únoru seznámila se svým manželem a jsme spolu dodnes.
0: Tak poslouchá celý Vyškov, děkujeme.
3: Přidám ještě Lenku od Pardubic, ta tipuje stejný rok 1997 a napsala: v tom roce jsem po tříleté známosti měla svatbu a s manželem jsme dodnes.
0: Gratuluju, ať to klape. A pojďme si to všechno zhrnout. Báječná léta pod psa, film, který měl premiéru v tajemném roce. Kolia získal Oscara a byli odsouzeni odličtí vrazi. Tak tohle jsou nápovědy, které dneska zazněly, kromě písniček. A pokud jste typovali rok
1: 1997,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Tajemný rok je za námi, my se na vás s Adelkou těšíme zase v zítřejším dobrém ránu už od 6. Čeká nás taky šťastná hodinka a po 10. hodině opět tajemný rok. Zůstaňte s Blaníkem, za chvíli už dopolední vysílání a Pepa Černý.

0: Tak i takhle zněl Tajemňák, takhle my říkáme tajemnému roku a je po něm. Na Blatníku vám hrajeme hlavně hezky česky a v tom budeme pokračovat. Zaspívá nám třeba Xindl X s Mirkou Miškechovou.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahnat zlej sen, že včera...
0: Zaspívá i Dan Hůlka.
2: Hej, už se to blíží.
0: I Jarek Nohavejca.
3: Už budu starý, mužem budu černý oblek mít. Šedou vázanku.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Příjemné dopoledne přeje Tereza Musilová. Na obloze v severních Čechách postupně přibývá oblačnosti. V průběhu odpoledne a večera se pak přidají přehánky a nebo taky bouřky. Na horách bude pršet o něco víc. Co se týká teplot, tak nejvyšší vystoupají na 21 až 26 stupňů Celsia. O počasí je to všechno, teď už je na řadě dopravní servis.
5: Rádio Blaník.
7: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
7: Za každého počasí.
5: Blaník za volantem.
6: Stále opatrně na dálnici D8, kde došlo k nehodě na 24. kilometru ve směru na Prahu. Bourala tam dvě auta, obě už ale stojí na krajnici a kolona se netvoří. Pozor dávejte v Děčíně v Benešovské ulici. U odbočky do Kamenické se srazilo osobní auto s motorkářem. Na místě vyšetřují policisté. A v České Lípě je nehoda v Liberecké ulici, tam se srazila dvě osobní auta, provoz je částečně blokovaný. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy a teď už jsou tu zprávy s Monikou.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Za únik dat ze státního systému sankce padat nebudou. Průměrná mzda v Česku je o tisíce vyšší. Mezi Opavou a Prahou vyjede nový spoj.
7: Rádio Blaník.
8: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ze státního systému unikly osobní údaje zaměstnanců firem. Podle serveru novinky.cz řeší Úřad pro ochranu osobních údajů desítky stížností na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, které stát spustil počátkem dubna. Podle ministerstva práce stála za problémem technická chyba. Sankce za to ale žádné nebudou. Průměrná mzda překročila v prvním čtvrtletí roku 50 tisíc korun. Meziročně bylo o 8,1% vyšší, konkrétně vystoupala na 50 282 koruny. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o skoro 3800 víc. Po zohlednění inflace stoupla mzda reálně podle Českého statistického úřadu o 6,4%. Cestování mezi Opavou a Prahou bude o něco jednodušší. Už dnes vyjede nový čtvrteční spoj z pražského hlavního nádraží v 16:30 a do stanice Opava východ dorazí minutu po 8 večer. Jaké další novinky cestující na této trase potěší, prozradí mluvčí Opavy Roman Konečný.
9: Novinkou bude také páteční dopolední spoj z Opavy do Prahy. Vlak Supercity 518 Opavan pojede od 5. června každý pátek v 10.53 ze stanice Opava Východ a do Prahy zrazí ve 14.26.
8: Současné Opavany jsou totiž hodně vytížené. Ve špičkových termínech je kapacita míst k sezení často vyprodaná. Lídři zemí Evropské unie a západního Balkánu zahájí summit o rozšíření. Jednání bude probíhat v černohorském přímořském městě Tivat. Na zasedání, jehož hlavní část je na programu zítra, Česko zastoupí premiér Andrej Babiš. Nejblíž potenciálnímu plnému členství v bloku je Černá Hora. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
5: Pepa Černý.
7: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku a kousek už bude 10. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky, ale dojde i na světové hity. Koukám Queen, We Are The Champion za malou chvilku. Taky Bad Boys Blue, Come Back and Stay. Ale prim budou hrát české písničky, jako vždycky na Blaníku. Za chvilku dorazí kolegyně Samira, která... která má pro vás další díl pořadu Proč se říká, co se říká, a taky se budeme věnovat pojištění. Teď je tady Alex Sindl X a Mirka Miškechová. První píseň Cuzinka v tvojej zemi. Krásné dopoledne.

0: Jan Hůlka, hej, už se to blíží. Samča je tady.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: Klíčová otázka. Proč se říká, co se říká? Odpovědi zná Samira. Samčo, jak je to s tím brajglem?
3: Dnes se podíváme na jedno krásné slovíčko a tím je brajgl, což označuje možná až hororový nepořádek. No a pochází z Belgie, konkrétně zejména vlámského malíře 16. století, který se jmenoval Pieter Brajgl. Byl to jeden z nejznámějších renesančních malířů. Ten maloval nejrůznější venkovské holandské slavnosti, jako třeba masopust, a jak to bylo plné postav a akce a na první pohled chaotických událostí, působilo to až nepřehledně a potřebujete hodně času, abyste si prohlédli všechno, co na obraze je. Zkrátka bylo to plné brajglu. No a tahle přezdívka pro tenhle, řekněme, výtvarný styl se postupně přenesla i do běžné řeči jak pro nepořádek, tak třeba i rámus. Mimochodem velkým fanouškem pana Brajgla byl i císař Rudolf II., který měl nemalou sbírku jeho obrazů. Dodnes se jich ale zachovalo pouhých 45. Říká se totiž, že malíř před svou smrtí řekl manželce, aby velkou část jeho děl spálila. Pokud byste je ale dnes chtěli najít, doporučuji Vídeň. Pár jich najdete také v Lobkovickém paláci na Pražském hradě.
0: Samčo, děkujeme za vysvětlení i za tipy.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A my si budeme dál hrát. Jarek Nohavica, Starý muž. Olga Lounová naspívala Starou ženu, i když starou ženou zdaleka není. Já myslím, že i Jarek Nohavica je v podstatě ještě mladík. Hezké dopoledne.
4: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam do

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: spát.
1: Miraj a lítej. To je píseň pro Davida Stypku. Ona vyšla přesně rok po tom, co nás David opustil. Pokud neznáte ten videoklip, tak se podívejte na YouTube. Hraje v něm nejenom Miraj Navrátil, ale taky Jindra Polák, Kateřina Marie Tichá, Eva Farná nebo Kateřina Březinová. Tak myslíme na Davida, no, vzpomínáme na něj a jeho písničky Žijí i na Blaníku dál. Ale Miraj hrajeme o něco častěji, to přiznávám. Za chvilku Smokey, opět Radeček a taky ABBA. Thank you for the music. Nemáte za co. Je 10.20 na Blaníku.
2: Renault Arkana od Autokoutek.
3: Stylové SUV s pětiletou zárukou.
2: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
3: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
2: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
3: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
2: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
3: A jen do vyprodání skladu.
2: Tak nezaváhejte.
3: www.autokoutek.cz
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776 823 833.
5: Auto na šrot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776 823 833.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodeji.
8: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp. Zahrada Lidové sady Liberec, pondělí 15. června od 19 hodin. Předprodej v síti Go Out.
9: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
10: Na Benátskou vás zvou Agentura práce ETK a chráněná dílna Service+.cz. Více na stránkách práce v ETK.cz.
11: Dáváme plechům funkčnost a tvar. Přesně, efektivně, odpovědně. Jsme Recuper Sichrov, jednička v CNC zpracování plechů. Recuper.cz.
12: Vyrážíš za muzikou? Stav se do OC Nisa a na svůj oblíbený festival se vybav stylově. Nisa Liberec. Na dotek hudebním zážitkům.
13: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
14: Firma Havelka uhelné staly, dobrý den.
15: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
14: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
15: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
14: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
15: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
16: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
17: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
18: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
19: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
18: A proč?
19: Mrknout se na auto.
18: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Skvělé
0: ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
20: Jsme Blaník.
21: A stejně jako vy máme rádi zlaté hity.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: Nezaměnitelný, jedinečný Petr Hapka, kocour se schoulil na tvůj klín. Posloucháte Rádio Blaník a teď to avizované pojištění. Schválně si tipněte, jaký typ škod se řeší v rámci pojištění majetku úplně nejčastěji. Představte si, že jsou to vodovodní škody. Alespoň to ukazují statistiky České podnikatelské pojišťovny. A podrobnosti dodá manažer neživotního pojištění v ČPP Michal Šimon.
1: Za rok 2025 jsme v ČPP řešili téměř 4000 vodovodních škod. Prasklá hadička, porucha potrubí nebo únik vody z technického zařízení. To vše může během krátké chvíle způsobit vytopení celé domácnosti. Průměrná škoda přitom dosahuje přibližně 35 000 korun. I proto je důležité mít kvalitně pojištěnou domácnost. Díky pojištění Domex Plus mohou klienti využít i asistenční služby, kdy stačí zavolat na linku a operátor i hned na místo zašle například instalatéra či dopenáře.
0: No prosím, ČPP a Domex Plus, tak to když tak prozkoumejte a pozor na vodu. My si budeme dál hrát za chvilku třeba Ricky Epovery a Mama Maria na Blaníku. A víte, co vás čeká na Blaníku o víkendu?
2: To nejlepší z Konopiště.
3: Pojďte si připomenout ty nejhezčí momenty z oslavy našich 27. narozenin.
2: Byl to výjimečný koncert pro výjimečné publikum.
3: Tak si to s námi dejte ještě jednou.
2: Už tento víkend.
3: To nejlepší z Konopiště
2: na Rádiu Blaník.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
11: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
15: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Dobrý den, v 7. dílu podcastu Dyton dlažby ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Dytonem. Uslyšíte na stránkách radioblanik.cz.

0: Ricky Epovery, Mama Maria na vlnách Rádia Blaník. Hlavně vám ale hrajeme hezky česky a v tom budeme pokračovat. Hana Zagorová, Já nemám strach. Zdravím pana Štefana, pokud poslouchá. Jeleni dorazí. A zaspívá i Eva Farná.
1: Mám buky jako stříl.
0: Ale nemáš, Evi. Hrajeme vám hezky česky a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za necelých 7 minut už bude 11 dopoledne. Rádio
2: Blaník. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
8: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
9: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
10: A kde všude nás naladíte?
9: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
11: Rádio Blaník, počasí. Rádio
12: Blaník. Krásné dopoledne přeje Tereza Musilová. Slunečnou oblohu z rána na severu Čech postupně vystřídaly mraky. V průběhu odpoledne a večera se ještě přidají přehánky nebo pouřky. Na horách pak bude pršet o něco víc. Teploty vyšplhají na 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
11: Jak bude?
13: A co si vzít na sebe?
11: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
12: Na D8 na 7. kilometru ve směru na Prahu je nehoda u Postřižína. V levém pruhu bouralo osobní auto s dodávkou. Kolona je zhruba na 10 minut. V Ústí nad Labem v ulici Malá Hradební havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením, projíždí se jen jedním pruhem. Na Teplicku v Dubí je nehoda v Topolové ulici. Tam jsou v sobě dvě osobní a v Jablonci nad ní jsou brzdí provoz. V Pražské ulici, kde došlo k požáru osobního auta, ve směru do centra je provoz hodně omezený, jede se kyvadlově. Tolik dopravní servis, na řadě jsou zprávy.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Návrh na obnovení EET zamíří do sněmovny. Barta řešila situaci ohledně případné stávky úředníků. Inflace v dubnu nečekaně klesla. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb je na spadnutí. Návrh ministryně financí Aleny Schillerové už míří do sněmovny. Jak na EET 2.0 nahlíží lidé, výmluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
15: Dvě třetiny Čechů a Češek podporují opětovné zavedení EET a více než polovina lidí považuje její zrušení v roce 2022 za chybu. Data jasně ukazují, že občané, ale i podnikatelé chtějí férová pravidla. Návrh zákona podpořila také například Hospodářská komora či Svaz obchodu a cestovního ruchu.
14: Hlavním cílem zákona je omezit šedou ekonomiku a minimalizovat administrativní zátěž poctivých podnikatelů. Přesun agent z úřadu vlády už není možné změnit. Podle zástupců zaměstnanců Strakovy akademie a tamních odborů to vyplynulo z jejich ranního jednání s vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Odboráři varovali, že pokud úřad zítra podepíše převod příslušných odborů, jsou připraveni vyhlásit stávku. Podle Barty je většina kritiky neopodstatněná. Inflace v květnu v Česku zvolnila víc, než se čekalo. Meziročně byla nižší oproti dubnovým 2,5% o 0,4% bodu. Růst spotřebitelských cen tak díky tomu zpomalil. Poklesu došlo podle Českého statistického úřadu i přes vysoké ceny pohonných hmot. Růst inflace pak tlumí hlavně ceny potravin. Jeho české Prachatice rozšířily parkování u bazénu. Nově tu zaparkuje skoro 70 aut. Novou plochu poblíž sportovního areálu můžou jeho návštěvníci využívat ode dneška. Od 12 hodin tady bude parkování každý den do 8 večer spoplatněno. První půl hodina bude zdarma, další hodina bude za 10 korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Moni.
16: Pepa Černý
17: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka a půl zbývá do 11. Dál si budeme hrát, hlavně hezky česky. Za malou chvilku se vrátí na místo činu sem do studia Blaníku Petr Slíva, naše ranní hvězda, moderátor, kolega, sympaťák, maratonec a taky člověk, který rád hledá zlaté české ručičky a zase se mu to povedlo. No a v této hodině pro vás mám taky pozvánku na jeden dětský den s vodními záchranáři. Tak si počkejte. Teď je tady Olympik a jasná zpráva. Ještě nekončíme.

0: Sandra a Maria Magdaléna na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, máme před sebou zlaté české, no vlastně zlaté československé ručičky. Tak Péťo, povídej.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Romanem Turcelem. Dobrý den.
4: Dobrý den, prém.
3: A jak teď posluchači zaregistrovali, tak zlaté české ručičky se budou dneska odehrávat částečně ve slovenštině, ale vy žijete v Česku, že jo? Je to tak?
4: Ano, v Prahe. Jak se to tak dá povedat, že iba v Prahe, ale já jsem doma i na Slovensku, i v Prahe, i v Mexiku.
3: V Mexiku? Jak moc jste domovem v Mexiku?
4: Když jsem tam pár měsíců, tak to považuji za svůj domov.
3: A v Mexiku jste proto, že tam tvoříte, že vás inspiruje?
4: No, Mexiko je nádherná krajina a s velmi milými lidmi, takže ano, je to velmi inspirativné. A já tam hlavně chodím za teplom, když je tu nějak zima, to nemám rád.
3: Vy jste výtvarník, což se dá asi tímhletím jedním slovem opsat, to, co děláte, že jo? Že jste výtvarník.
4: No, asi ano.
3: Já jsem si teď prohlížel vlastně vaše díla a když jsem se podíval na vaše stránky, tak vy mi tam vlastně popisujete to, co děláte, že ve vašich obrazech dominuje stvárnění lidského těla a hodně jsou to ruce. Proč zrovna ruce a proč různé části těla?
4: No tak já se vlastně zaoberám takými společenskými témami a ty ruky a ty gesta, to mě neprestalo fascinovat stále. S tím dokážem vyjadřit vela.
3: Jak se říká, podle nosa poznáš kosa, tak podle rukou většinou člověk pozná osobnost toho člověka. A vy ty své ruce, nebo ty, které stvárňujete, přiřazujete i slavným osobnostem. Já tady vidím Sting, Miloš Forman, Petr Dvorský, Dalaj Lama. Jak to přijde? Jak se to mám vlastně vyložit?
4: To je taky samostatný projekt. Teraz nedávno jsem mal tu v Prahe výstavu tohto projektu a je to také, že v podstatě jsem namaloval cez tie gesta, cez tie ruky také pseudoportrety týchto ľudí a oni mi potom vpísali nejaké posolstva, vlastne nejaké myšlenky alebo odkazy do tých obrazov.
3: Já o vás vím, že vy jste na pražské náplavce vytvořil 4,5 metru vysokou sochu. Z čeho je?
4: Je to z plechoviek, které jsem tu po Prahe nazbíral. Takže byl to taký proces a znova to bylo zaujímavé, že já jsem ju vlastně stával priamo na té náplavke, takže ľudia mohli vidieť aj ten proces a bolo to aj pre mňa dosť také zaujímavé, že keď som zbieral tie plechovky, tak si mysleli, že som
3: bezdomovec. Řekněte to. Áno, tak, řekněte to.
4: Že som na to odkazaný, že to nejako speňažím. Ale potom, keď som im to vysvetloval, tak by sami nosili aj tí turisti dopité plechovky, že aby som ich nemusel tak zbierať. No.
3: A teď sú niekde k videní vaše díla? Třeba z iných projektů?
4: V Prahe, v Paláci Adria je originál galerie. Tak každý štvrtok od 17. do 19. tam malujem. Takže nie len diela, ale aj ten proces.
3: A předtím se může navnadit třeba na vašich stránkách.
4: Přesně tak.
3: romanturcel.art, já to řeknu za vás.
4: Perfektně jste to povedali.
3: Tak se tam mějte krásně a ať se vám daří hlavně. Naslyšenou.
4: Já vám děkujem. Krásný den.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Tak nakonec to byly zlaté československo-mexické ručičky. Roman je prostě tak trochu všude zdejší, tak tahle písnička je pro něj. Mělen, jelen, na vlnách Blaníku. Hezké dopoledne.

0: Eros Ramazzotti na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já chci pozdravit do Olomouce, protože v tamní zoo na svatém kopečku už jsou k vidění ti vzácní levharti. Tři koťátka už vylézají ven, už je tam normálně můžete vidět. Je to strašná vzácnost, tak zdravím do Olomouce. No a když zmiňuji koťata v Olomouci, tak musím zmínit taky štěňata v pražské zoo, protože tam jsou zase k vidění mláďata psů ušatých. A když jsme u pražské zoo, tak bych vám chtěl připomenout, že v pražské zoo se bude hrát divadlo, a to v červnu a potom taky v srpnu. Bude to představení Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Bude ho tam hrát divadlo Mana, což je vršovické divadlo, září tam Jitka Smutná, což je moje včerejší parťačka, a celé se to odehrává v bývalém Sloninci, tak to vám doporučuju, podívejte se na stránky jednak teda divadla Mana a potom taky na stránky pražské zoo, a to je zážitek na celý život, myslím. Za chvilku Michal Hruza, Black a taky Krištof a Inzerát na Blaníku.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
3: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS System stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
6: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
7: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
8: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
9: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
10: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
9: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
10: Navíc se skvělým doprovodným programem.
9: Kuchařské show.
10: Živá muzika.
9: Humor.
10: Soutěže.
9: A na své si přijdou i vegetariáni.
11: Burger Festival v OC Nisa.
10: Od pátku 5. do neděle 7. června.
9: Vždy od 10 až do večerních hodin.
12: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
15: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
16: Mami, Kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
17: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
16: A proč?
17: Mrknout se na auto.
16: A proč?
18: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
19: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
20: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
21: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

0: Možná tam bude i Švihák Lázeňský. Teď, v neděli 7.6. Přátelé, dětský den, respektive den dětí, ten už byl teďka v pondělí, že jo? Ale kdo by organizoval nějakou velkou akci v pondělí? To se musí počkat na víkend. A právě dětský den s vodními záchranáři se v Mariánských Lázních, konkrétně na přírodním koupališti Lido, odehraje teď v neděli od 13 hodin. A bude to velkolepé, jako vždycky, jako každý rok. Ve 13 hodin začínají, potom ve 13.30 je začátek soutěže čtyřčlenných týmů a doprovodným programem je prohlídka záchranných pomůcek, prevence tonutí, u vody taky bez nehody. Aplikace Záchranka tam bude představena, BESIP bude přítomen, Policie České republiky, hasičská a policejní technika, vodní záchranná služba a mnoho dalšího. Přátelé, celé to končí potom v 18 hodin, takže v 6 večer a já vám to za celý Blaník doporučuju, protože my jsme opět u toho. Teď v neděli 7.6. přírodní koupaliště Lido v Mariánských Lázních, dětský den, tak vemte děti a vyražte. Za chvilku Gumbay Dance Band a Son of Jamaica na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympic.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Lucka Bílá.
3: Je to tak. Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a po...

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady. Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Tak děti, pojďte domů.
13: Ale my jsme doma tady.
14: A je nám tu dobře.
15: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
16: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
17: A tava!
18: Přichází Vinnetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
2: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: now as I grew older, this burning desire became so strong.
1: Recital uprostřed letního hitu Son of Jamaica. A to musím utnout, jinak přetečeme, přátelé. A přetéct do české hodinky to nechcete, protože v následující hodině to budou jenom české písničky a ty jsou prostě na blaníku nejdůležitější. Michal David, Hvězda konopiště. Zaspívá Tereska Mašková. Dorazí oni, kabáti.
2: Tak zastav ten kočár, dej napít koním. Já viděl, kde jsou...
1: Sloucháte Rádio Blaník a máme před sebou českou hodinku mezi 12. a 13. Pouze české písničky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a malý kousíček už bude poledne.
3: Rádio Blaník.
4: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
6: Auto na srot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
7: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zve vás MK Cars 5. června v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha v severních Čechách bude většinou zatažená až oblačná s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkou. Během dne nás pak čeká proměnlivá oblačnost a přehánky, které budou večer ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19, na horách okolo 11 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
11: Kdy bude to správné počasí na výlet?
12: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
11: Blaník za volantem.
10: Na Děčínsku na trase Tisá Sněžník se srazila dvě osobní auta. Na místě policie projíždí se tam kyvadlově. V Ústí nad Labem v ulici Malá Hradební havarovalo osobní auto. Místem se projíždí jedním pruhem, buďte tam také opatrní. A na dálnici D10 na 21. kilometru směrem na Turnov dejte pozor na odstavené nákladní auto s poruchou. Projíždějte tam také opatrně. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Dominikem.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Kontroly omezují dostupnost kratomu. D1 u Přerova čeká záruční oprava. České volejbalistky na Polsko nestačily. Hezké poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Intoxikací psychoaktivními látkami, jako je kratom, dlouhodobě přibývá. V nemocnicích každoročně končí stovky lidí, často jde o děti a mladistvé. Vláda v reakci zřídila novou mezirezortní pracovní skupinu a ta už po 4 týdnech přinesla konkrétní výsledky. Víc prozradí mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
3: V rámci koordinovaných kontrol bylo zajištěno téměř 86 tisíc výrobků a 155 kg kratomu. U dalších více než 11 tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z trhu nebo likvidace. V souvislosti s kontrolní činností byly uzavřeny 3 kamenné provozovny a zablokováno 25 internetových obchodů.
2: Právě internetový prodej je jedním z největších rizik. Stavbaři opraví část úseku dálnice D1 kolem Přerova, který byl zprovozněn v prosinci. Ředitelství silnic a dálnic při kontrole zjistilo závadu, která vznikla při běžném provozu. Záruční oprava si příští týden v úterý a ve středu vyžádá částečnou uzavírku D1 u Dluhonic ve směru na Ostravu. Nejvyšší soud se musí vrátit ke sporu o odškodné za zranění způsobené pádem větve z dubu. Ústavní soudci vyhověli stížnosti zraněného muže. Ten od Hradce Králové požaduje náhradu majetkové i nemajetkové újmy bezmála 3 miliony korun. České volejbalistky po středeční výhře nad Čínou na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes v čínském Nankingu podlehly 0-3. Další duel je čeká v pátek od 9 dopoledne našeho času, kdy se utkají s Belgií. Zprávy končí a slovo si opět bere Pepa.
4: A už ho mám, děkuju Dominiku.
0: Pepa Černý.
1: Na rádiu Blaník.
4: Krásné skoro poledne, přátelé, za pár vteřin je to tady, tak já vám přeji dobrou chuť. Já budu servírovat pouze české písničky, protože před námi je česká hodinka a ta je jich plná. Čekáme na Lucii Bílou opět i dnes, takhle při čtvrtku. Víte proč? No protože ona bude další hvězdou pod hvězdami v pražském planetáriu v úterý 9. června. Já mám pro vás 2 lístky, tak pokud se tam chcete vypravit, máte v úterý 9. června v 6 večer čas vyrazit do Prahy, do planetária, do toho nejmodernějšího na celém světě a vidět tohle unikátní a beznadějně vyprodané představení, kde bude Lucka nejenom povídat, vyprávět a smát se, ale hlavně zpívat. A navíc pod tou kupolí nebo kopulí, to já pořád nevím, jak se říká, tak prosím, až bude Lucka Bílá v této hodině dospívávat svou písničku, tak volejte 800 109 109. První vyhrává. Já teď vypnu telefon a na konci té písničky ho zapnu. Aleš Brychta, Dívka s perlami ve vlasech, právě teď na Blaníku.

0: Děkuju ti.
1: Já děkuju vám, že voláte. Hvězdy pod hvězdami. Já vás zase, přátelé, plný telefon, ale vítěz může být jenom jeden a tu na lince číslo jedna, protože to je ten nejrychlejší, spolehlivě. Tak pozor, haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, Petr.
1: Petře, odkud pak voláte?
2: Z Příbramy, Příbram.
1: Příbram, no tak to máte do Prahy vlastně kousíček, ne?
2: Kousíček, no,
1: navíc,
2: jasně.
1: Navíc po tý nový D4, to je radost.
2: To je radost.
1: Tak, Petře, prosím vás, už jste byl někdy v pražském planetáriu?
2: Nebyl. Ne. Nebyli jsme, nebyli.
1: No tak to teda, to uvidíte něco. To je nejmodernější, nejlepší planetárium na celém světě. A to jako myslím vážně.
2: Jo. Jo.
1: A navíc Lucka Bílá, která tam vystoupí toho 9. a vy tam budete u toho, tak ona nám teď zpívala na Konopišti v sobotu. A já jsem teď poslouchal záznam, jo. A Lucie, a nekecám, ona nedala ani jeden tón vedle. To je úplně absurdní, absolutně naživo. No, bude to paráda. Petře, prosím vás, vydržte mi na telefonu, já vám ještě teda zatleskám, jo.
2: Děkuju, mám velikou radost.
1: No a koho vezmete sebou?
2: No manželku. No. Já už tady celý týden to zkouším, jo. A teď mám fakt velikou radost.
1: No nakonec se štěstí usmálo. Petře, tak mi zůstaňte na telefonu a za chvilku já vám řeknu podrobnosti. Jo? A teď na oko na shledanou. Tak Petr, další sympaťák, získal lístky na další díl Hvězd pod hvězdami. Koná se to každé 2 měsíce zhruba tak v pražském planetáriu. Je to velkolepá podívaná, přátelé. Kdo ví, kdo tam bude příště, ale teď v úterý to bude Lucka. Bohužel je beznadějně vyprodáno, ovšem, jak říkám, seriál nekončí. A já mám ještě 2 lístky na zítřek připravené pro vás. Zase mezi 12. a 13. budeme hledat Lucii Bílou. Hvězdy pod hvězdami. Na Rádiu Blaník. Tak a na Rádiu Blaník taky občas přivítáme nějakého toho parťáka, konkrétně vždycky ve středu mezi 4. a 5. A příští týden dorazí návštěva z Úval. Přijdou kluci z Divokýho Byla, možná nám zaspívají. Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, lehni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Tereska Mašková u nás dvou na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, Tereska je taková tajemná. Ona oslavila ty kulatiny, že jo, třicátiny v dubnu. No a teď bude mít turné. Začíná 20. října v Ústí nad Labem, pokračuje 21. do České Lípy, 27. Zábřeh. No ale víte, jak se to turné jmenuje? Jmenuje se Tereza Mašková turné naposledy před 3. A já se ptám, Teresko, před čím? Jako před Edenem, nebo před Wembley, nebo před čím, prosím tě? Když tak mi to zavolej, já to pak řeknu Blaníčkům, jestli můžu teda. Za chvilku Petr Kotwald, Kabáti a taky Dalibor Janda. Kde jsi, Ivolecká, ptám se já.
1: Chcete něco moderního, ekologického a tichého pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové akuzahradní techniky EGO v Liberci na ulici Milady Horákové s kompletním sortimentem akustrojů. Bateriové sekačky, křovinořezy, plotostřihy, řetězové pily se stejně vysokým výkonem, jako mají stroje s benzínovým motorem. EGO Akustroje Liberec, Milady Horákové 1093.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodeji.
4: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp. Zahrada Lidové sady Liberec, pondělí 15. června od 19 hodin. Předprodej v síti Go Out.
5: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
6: Na Benátskou vás zvou Agentura práce ETK a chráněná dílna Service+.cz. Více na stránkách práce.etk.cz.
7: Dáváme plechům funkčnost a tvar. Přesně, efektivně, odpovědně. Jsme Recuper Sichrov, jednička v CNC zpracování plechů. Recuper.cz.
8: Vyrážíš za muzikou? Stav se do OC Nisa a na svůj oblíbený festival se vybav stylově. Nisa Liberec. Na dotek hudebním zážitkům.
9: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
10: Renault Arkana od Autokoutek.
11: Stylové SUV s 5letou zárukou.
10: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
11: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
10: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
11: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
10: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
11: A jen do vyprodání skladu.
10: Tak nezaváhejte.
11: www.autokoutek.cz.
12: Firma Havelka, uhel na skladí, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
13: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
18: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
19: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
20: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
21: Hele, co ocení sa?
20: Zase, včera jsem tam byla na rande.
21: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
20: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
21: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
22: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
23: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: mohl teďka zpívat a ty tu už jsi.
1: Jo, je to tak, ahoj.
0: Duško, ahoj. Já jsem ti chtěl dneska vyprávět takovou příhodu. Představ si, já asi tak rok už uvažuji o papiňáku, jo. A chodím světem a pořád o tom mluvím, že si musím koupit papiňák a pořád vybírám a nemůžu si ho vybrat a tak. Protože jsem slyšel Zdeňka Polrecha, jak říkal, že z toho je nejlepší vývár. Já jsem s tím nikdy nevařil, táhnu vždycky ty guláše 6-hodinový a stejně to není ono. No a tak jsem chtěl ten papiňák, jo. Minulý týden dokonce jsem si pro něj už jel a nakonec jsem byl línej, tak jsem byl z tramvaje, jel jsem domů a dělal jsem guláš zase po staru. No a teď o víkendu jsem byl na chatě a my tam máme v osadě takovou zítku. A na tu zítku odkládá každý to, co nechce, ale je to ještě relativně v pohodě. A představ si, on tam byl, papiňák.
1: To je dobrý.
0: Takže já ono mě našel.
1: No vidíš, to jaký nějaká dobrá duše. No ale já ti trošku nasadím brouka do hlavy, co papiňák, ale pomalý hrnec.
0: Ja, to je právě, hele, to je právě opak,
1: to je...
0: ale...
1: To je lepší na vývar, to je ještě lepší, no to jak... se táhne, no to je prostě, to je nádhera.
0: Ale já ho potřebuji mít hotový za 2 hodiny a ne za 18.
1: No jo, to za 2 hodiny, dobře, no, tak jako chápu, šetříš čas, ale jako hele, no něco si o tom nastuduj.
0: No já jsem slyšel...
1: Takhle, nepředpokládám, že půjdeš někde kolem zdi a tam bude stát pomalej hrnec, jo, to by byla už velká náhoda.
0: Já myslím, že u nás klidně. A když jsme u té naší legendární zítky, tak já ti chci říct ještě jednu věc. Já tam občas taky něco odložím, jo, a někdy loni v létě jsem našel na chatě na půdě takový starý kanistry, jo, a čuchal jsem dovnitř, co to je vevnitř a říkal jsem si, benzín to není, ředidlo to taky není, no tak já to odnesu k zítce. Vzal jsem kanistry, odnesem je k sítce a šel jsem zpátky. Zastavil jsem se u hospody, viděl jsem kamaráda, dal jsem si pivo na stojáka venku a kolem jde kamarád Pepa, asi 60-letý muž, a nese moje kanistříky a volá už z dálky. Hele, nějaký vůl tam dal petrolej do petrolejek, to je výhra. No kdybych věděl, že to je petrolej, no, tak to tam samozřejmě nedám. No,
1: tak teď už vím. Už vím, jak to. A ty jsi neviděl petrolejový lampy, nebo co?
0: Tak Iva Lecká tady s vámi bude celé odpoledne. Mějte se krásně.
2: 3 vteřiny ke štěstí.
3: 3 vteřiny k zážitku.
2: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
3: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
2: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
3: Už zítra odpoledne od 13 do 16
2: u nás na Blaníku.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady. Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.

0: kila zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
12: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2 L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Dobrý den, v 7. dílu podcastu Dito na dlažby ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Ditonem. Uslyšíte na stránkách radioblaník.cz.

0: A na Blaníku a u mikrofonu i Valecká. Krásný dobrý den vám přeju. Za chvilku odstartujeme odpolední vysílání a na začátku bude Sak van Toffy. Taky Dan Landa a Mori Turite Salután. A Knoflíky lásky, Iveta Bartošová, Petr Sepeši. Za 6 minut, 13 hodin, za chvilku tady odstartujeme odpolední vysílání, předtím počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
5: Fotky z našich akcí.
6: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
5: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek v severních Čechách většinou zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Během dne nás čeká proměnlivá oblačnost a přeháňky, které ale budou večer ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19, na horách okolo 11 stupňů. Tolik počasí, půjdeme na silnice.
6: Jsme Blaník.
5: Pohodové rádio do každého počasí.
1: Blaník za volantem.
7: Na Děčínsku na trase Tisá Sněžník se srazila dvě osobní auta. Na místě policie projíždí se tam kyvadlově. V Ústí nad Labem v ulici Malá Hradební havarovalo osobní auto. Místem se projíždí s omezením jedním pruhem. Dejte pozor. A na dálnici D10 na 21. kilometru směrem na Turnov dejte pozor na odstavené nákladní auto s poruchou. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má připravené Dominik.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Díky reuse centrům vzniká méně odpadu. Rokycany lákají na prohlídky. Na summit v Ankaře pojede i Trump. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Česká reuse centra za 4 roky ušetřila skoro 2600 tun odpadu. Nového majitele díky dobročinným obchodům s různým zbožím či nábytkovým bankám našlo zhruba 1 300 000 předmětů. Podle Jitky Hofmanové z reuse federace je však tento sektor v Česku stále vlastně na startu. Jeho výsledky by mohly být výrazně lepší, pokud by ho stát začal řídit a podporovat. Ministerstvo zdravotnictví navrhne zvýšení plateb za státní pojištěnce, a to o 24 miliard korun. Šéf rezortu Adam Vojtěch na síti X napsal, že navýšení pomůže zvládnout současné výzvy a vyřeší díru způsobenou deficitními úhradovými vyhláškami z posledních let. Rokycany zvou na komentované prohlídky. Ty budou o historii a zajímavostech města. Uskuteční se ve dvou termínech, 11. června od 16 hodin a 19. července od 10. Co účastníky čeká, ví mluvčí města Andrea Moravcová.
10: Průvodcem bude bakalář Radek Cinke, který návštěvníkům představí historii jednotlivých částí města a proměny předměstské zástavy v průběhu staletí. Prohlídka nabídne příležitost podívat se na Rokycany z nové perspektivy a objevit místa, kolem kterých mnozí denně procházejí, aniž by znali jejich příběh.
9: Zájemci se mohou registrovat v informačním centru Rokycany. Americký prezident Donald Trump se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Potvrdil to ministr zahraničí USA Marco Rubio. Mohlo by se podle něj jednat o nejdůležitější schůzku v historii Severoatlantické aliance, jelikož je prý třeba některé věci objasnit a napravit. To byly zprávy a teď je tu Iva.
1: Iva Lecká
6: na rádiu Blaník.
0: Krásný dobrý den, přátelé, startujeme odpoledne na Blaníku a hned v úvodu začneme vzpomínkou na Karla Kryla a písničku Anděl. Víte, který kostel ho k písni inspiroval? Navštívíme psa ušatého a také se podíváme na závěrečný ceremoniál Zlínského filmového festivalu. Tak jdeme na to, no a začínáme hezky česky s Helenou Vondráčkovou. Dobrý den.

0: To je tak krásná písnička, škoda, že už s námi Vašo Patejdl není, byl skvělý a jsme rádi, že písničky nám zůstaly. Tak, přátelé, já jsem vám slíbila, že se podíváme na místo, které je spojené s Karlem Krylem. Vypravíme se do Velkého Chvojna na Ústecku, protože tamní rozmlácený kostel, který byl v roce 1977 dokonce zdemolován, byl totiž inspirací Karlu Krylovi k napsání slavné písničky Anděl. No a teď by se tam mohla objevit nějaká připomínka. Jak se tam Karel Kryl odstnul, připomene znalec jeho života a díla Pavel Hošek.
1: Jsou to jeho umělecké začátky, on dostal umístěnku do Teplic a tak se ocitl najednou v kraji, který pro něj byl jako pro mladého muže z Moravy úplně nový a fascinující. On vlastně vroucně vypráví o těch letech strávených tady na Ústecku, protože ačkoliv to bylo období přerušené teda povinnou vojenskou službou dvouletou, no tak to byly ty umělecké začátky Karla Kryla, jo. A i ta svébytná atmosféra Ústecka s těmi omšelými domy.
0: No, teď se na místě někdejšího kostela nachází hřiště mateřské školy. Tak uvidíme, jak to s tou připomínkou nakonec dopadne. Ale určitě to budeme sledovat a dáme vám vědět. Pokračujeme dál za chvilku Sagvan Tofi, ale teď Jennifer Rush.

0: Mountain a Baby, I Love Your Way na Blaníku. Přátelé, jméno Miloše Macourka, to vám určitě něco říká, dodnes vyvolává hlavně vzpomínky na Arabelu, Macha a Šebestovou a řadu dalších nezapomenutelných příběhů. Na spisovatele a scénáristu, který se zapsal do srdcí milionů diváků a taky čtenářů, vzpomínají v Kroměříži. Právě tam mu totiž dnes v 15 hodin a 30 minut odhalí pamětní desku. V Kroměříži se Macourek 2. prosince 1926 narodil. Sice trochu nečekaně, jak sám o sobě napsal, protože v Kroměříži byla jeho maminka pouze na návštěvě. I tak je Kroměříž na svého rodáka dostatečně hrdá. Letošní jisté výročí Macourkova narození si připomíná Kroměříž, její obyvatelé i návštěvníci, řadou různých akcí. Výstavy, koncerty, besedy, mimo jiné i tedy slavnostní odhalení bronzové pamětní desky. No a kde to bude? Na jeho rodném domě v ulici Marýval, číslo poštovní 1540. Tak můžete být dneska u toho, případně se sem v létě zajet podívat.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
4: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
5: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
4: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
5: Navíc se skvělým doprovodným programem.
4: Kuchařské show.
5: Živá muzika.
4: Humor.
5: Soutěže.
4: A na své si přijdou i vegetariáni.
6: Burger Festival v OC Nisa.
5: Od pátku 5. do neděle 7. června.
4: Vždy od 10. až do večerních hodin.
7: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
9: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
11: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
12: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
17: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
18: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.

0: Tak jo, tohle byl Botox a Pyžamo, tedy Botox je název skupiny a Pyžamo je název písničky, jenom aby se jaksi nedostalo k nějaké mýlce. My se teď podíváme do Zlína, protože včera proběhl závěrečný gala večer filmového festivalu pro děti a mládež. No a byl tu Zlatý střevíček. Za celoživotní přínos jej dostal pan Petr Kostka.
1: Nejraději člověk vzpomíná na ty začátky. To znamená, úplně první pohádku, kterou jsem dělal, byla Princezna Pampeliška. A to byl černobílý film. To byla doba, kdy prales se točil tak, že do ateliéru přivezli tři smrčky a my jsme všelijak obcházeli, aby to vypadalo, že je to les. Byla to klasická pohádka a vzpomínám na ní nesmírně rád.
0: Petr Kostka je prostě legenda, pan herec, tak moc gratulujeme k ocenění. Já se teď těším do kina na Pět švestek, ve kterém v tom filmu Petr Kostka hraje. Viděla jsem pár ukázek a myslím si, že to bude hodně dobrý. Tak se na to těším, až vyrazím, možná nebudu sama, půjdete taky do kina. No a za chviličku na Blaníku další české písničky.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: To slovo se přímo převaluje na jazyku. Pátek, slyšíte, jak to zní?
4: Pátek taky znamená, že budeme vybírat dobrou zprávu tohoto týdne.
3: A nejenom to, co ještě budeme vybírat?
4: Taky budeme vybírat účtenku, kterou proplatíme a zopakujeme si ranního hosta na telefonu.
3: Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
4: a Adéla Zahradníčková.
2: Radio Blaník.
5: Pohodové ráno.
6: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
7: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 123456. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
8: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
7: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
16: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
17: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
18: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicích kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
20: www.projektantbudoucnosti.cz.
21: Na televizi Seznam vás dnes čeká pohádka o dřevorubci. Možná už tušíte, o kterém dřevorubci je řeč. O tom, kterému všichni říkají Neboj sa a mají k tomu pádný důvod. Dívejte se na pohádku Neboj sa už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Tak to byly katapulti na Blaníku a 14. hodina nám za chvilku odbije. No a potom další české dáme si Krištofy.
1: Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát.
0: Taky Magdalénu a Jeleny.
1: Hodiny se zastaví a v 9.30 pondělí Magdalénu.
0: A Anaka zaspívá o tom, že... No o tobě a o mě.
2: Láska ta se nerozpouští, je vzácnější.
0: 14. hodina tu bude za 6 minut, za chvilku tedy počasí, doprava a další zprávy. No a potom se spojíme s naším krajánkem Martinem Císařem, který je opět na cestách a čeká vás další zajímavá reportáž.
3: Radio Blaník.
4: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz
5: Již 30 let.
7: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha v severních Čechách bude většinou zatažená až oblačná s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Během dne nás čeká proměnlivá oblačnost a přehánky, které ale budou večer ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19, na horách kolem 11 stupňů. O počasí všechno, na řadě už je doprava.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D8 na 62,5 kilometru směrem na Drážďany stojí odstavené auto a uniká z něj nafta, dejte tam pozor. Na Litoměřicku v Krapčicích u odbočky na Bechlín havarovala dodávka s autobusem. S opatrností tam ale projdete kyvadlově. A na Děčínsku na trase Tisá Sněžník se srazila dvě osobní auta. Na místě policie, projíždí se tam kyvadlově. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Průměrná mzda v Česku je o tisíce vyšší. Trestní zákoník by se měl rozšířit. V Liberci budou soutěžit vodící psi. Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Průměrná mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí překročila 50 tisíc korun. Meziročně byla vyšší o zhruba 8%, vystoupala na bezmála 50 300 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci minulého roku to bylo o skoro 3 800 víc. Výrazně si polepšili například pracovníci v realitách. Přidání omamné látky do nápoje má být trestné. Takzvaný drink spiking by se mohl nově stát samostatným trestným činem. Pokračuje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
5: My jsme připravili zákon, který v podstatě říká, že kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti člověka, tedy neoprávněně podá návykovou látku a ovlivní jeho psychiku, ovládání nebo rozpoznávací schopnosti, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
4: Návrh rozšíření trestního zákoníku počítá s odstupňováním trestů při těžké újmě na zdraví až z 10 lety odnětí svobody. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí. Podle drážní inspekce to bylo nejvíc od začátku roku a opět víc než v loňském květnu. Od začátku roku je na 70 usmrcených, meziročně je to ale o 20 méně. Vodící psi pomáhají nevidomým zvládat každodenní život. V Liberci se jejich schopnosti změří už tuto sobotu na 10. ročníku soutěže v centru města. Letos poprvé bude součástí disciplín i orientace v autobuse, jak říká organizátor akce Roman Vaněk.
6: No, je to hodně složitý, protože se stává kolikrát, že nastupíme do autobusu a lidi nám třeba ani neuhnou, nepustí nás sednout. Vodící pes je vlastně naučený tak, že on přijde do toho autobusu a on hledá tu volnou sedačku. On ji označí tím, že si buď to k ní stoupne nebo dá hlavu do sedačku.
4: Při závodech budou vodícím psům úkol stěžovat velká plyšová zvířata rozmístěná na sedačkách. Zprávy jsou u konce a k mikrofonu se vrací Iva.
1: Iva Lipská
3: na Rádiu Blaník.
7: No a vydáme se na Vysočinu. Náš krajánek Martin Císař je v muzeu v Jihlavě a za chvilku se nám z místa ohlásí živě do vysílání. Přihodíme dobrou zprávu s pozvánkou na archeologické léto a půjdeme se podívat na psa ušatého, konečně, do zoo. Už jsou vidět kluci ušatý, tak vydržte, řeknu vám podrobnosti. 14. hodina to bude za necelou minutu.

0: Spice Girls a Wanna Be na Blaníku.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Ano, Krajánek je na cestách, dneska je na Vysočině a teď se nám hlásí živě do vysílání. Je to Martin Císař. Martinku, já tě zdravím, ahoj.
3: Ivčo, krásné odpoledne tobě a všem posluchačům. Jsem v muzeu Vysočiny v Jihlavě a se mnou i zdejší průvodce Miloš Podařil. Miloši, přeji vám krásné odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Co tady v muzeu všechno můžeme vidět? Jihlavské muzeum je vlastivědné muzeum, kde se dá najít jak prakticky celá historie regionu, ale i také přírodověda Českomoravské vrchoviny. V historii je to uspořádané muzeum tak, že procházíme od těch nejstarších dějin, zejména Jihlavy. To znamená, jdeme od okamžiku objevení stříbra v Jihlavě ve 12. století, respektive od gotiky až do současnosti. A přírodovědné expozice jsou uspořádány podle takových těch typických biotopů, které jsou klasické pro Vysočinu, respektive pro Českomoravskou vrchovinu, takže máme tady expozice, které se týkají lesů, luk anebo vod.
3: Kdy tady začínají vlastně dějiny města Jihlava? Co tady můžeme najít z těch dějin nejvíc?
4: To je v současnosti taková naše mírná bolest, protože v muzeu prochází, nebo muzeum prochází rekonstrukcí, jednou z mnoha rekonstrukcí, takže ty nejstarší dějiny, které se týkají dolování stříbra, pro které tady normálně je otevřená expozice, tak ty jsou aktuálně zavřené, ty se budou otevírat někdy během příštího roku. Takže vlastně začínáme v našich expozicích v současnosti od gotiky, to znamená nějaké 12. 13. století.
3: Takže to je ta historie, dobře. My se v Jihlavě dostáváme až do současnosti. V kterém roce tady vlastně ta výstava končí?
4: No, končíme ve 20. století. Zajímavostí je, že vlastně všechny ty historické etapy, kterými vlastně naše expozice procházejí, tak jsou provázeny jakými duchy. V každé té místnosti je jakási figurína, jakýsi mluvící duch své doby, který vypráví o životě ve své době. A takže jdeme vlastně od těch prvních okamžiků, od gotiky. Tam máme Selku, takovou tetku středověkou, která tam vypráví o černé kuchyni, a jdeme až do současnosti. A tam jsme dlouho přemýšleli, jakou postavu prostě pro to 20. století zvolit. Nakonec jsme zvolili takového toho klasického podnikatele z 90. ve fialovém saku a s kufrem.
3: Pane Podařile, povězte mi jednu věc. Já jsem se teď rozhodl, protože poslouchám vysílání Blaníku, sem vyrazit. Jak máte otevřeno?
4: V současnosti je Muzeum Vysočiny Jihlava otevřené každý den, kromě pondělí. Během letních prázdnin bude otevřené i pondělí. Ta otevírací doba je od 9 hodin do 17 hodin.
3: Tak já vám moc krát děkuju za váš čas, mějte se pěkně a ať se vám daří.
4: Díky, naslyšenou.
3: A já v tuhle chvíli, Ivuško, vracím slovo zpět do studia a vyrážím na další místo, a to je město Pelhřimov. Tady se chystají na oslavy 801 let města. Tak se tam těším a přihlásím se krátce po 17. Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne, děkujeme a po 17. se budeme těšit.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: A já už posílám další českou písničku Jeleni a Magdalénu. Za 3 minuty, 2:45.

0: Anaka, o tobě i o mně. My se teď podíváme do pavilonu Afrika v pražské zoologické zahradě, protože tam mají návštěvníci v těchto dnech šanci na nevšední podívanou. Po dlouhé 14-leté pauze zdejší výběh opět oživila hra štěňat psa ušatého. Schválně si ho vygooglete, je to fakt fešák. Cesta k úspěšnému odchovu tří štěňat drobných afrických šelem, které na první pohled zaujmou opravdu svými nepřehlednými naddimenzovanými ušními bolci, nebyla přímočará. Prvý loňský pokus o odchov nevyšel, ale povedlo se to na druhý pokus. Mláďata, která přišla na svět koncem dubna, už pravidelně opouštějí noru, vyhloubenou rodiči, hrají si venku a jsou krásně vidět, tak se na tyhle ušaté fešáky zajděte do pražské zoologické zahrady podívat. No a za chviličku nás čeká dobrá zpráva. Tentokrát vás pozvu na archeologické léto. No dneska mi to jde skvěle. Já si musím otevřít okno.
1: To nejlepší z Konopiště.
2: Pojďte si připomenout ty nejhezčí momenty z oslavy našich 27. narozenin.
1: Byl to výjimečný koncert pro výjimečné publiku.
2: Tak si to s námi dejte ještě jednou.
1: Už tento víkend.
2: To nejlepší z Konopiště
1: na Rádiu Play.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KB Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokbplus.cz.
4: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
5: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems, tvoje budoucnost začíná tady.
11: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
12: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
13: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
12: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
13: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
12: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
13: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
14: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelcin.cz.
15: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
16: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
17: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
18: Svítí.
2: Svítí.
18: I na síti všech sítí.
2: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
18: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.
18: Živé vysílání.
2: Speciální webová rádia.
18: Rozhovory s moderátory.
2: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
18: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
2: Tak ať se vám hezky sleduje,
18: čte
2: i poslouchá.

0: Mike Oldfield na Blaníku a za 5 minut už bude 3:15. Krásné odpoledne, už je čtvrtek. Už jenom chvilku a máme tu konec pracovního týdne. Teď nás ale čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A se čtvrteční dobrou zprávou, no kdo pak tu je?
2: Sára.
0: No kdo to je? Naše Sára, ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem. Léto, kdy můžete nahlédnout pod zem i do minulosti, právě začíná. Startuje totiž další ročník archeologického léta, které zve veřejnost na místa, kam se jen tak nedostanete. Od června až do září se po celé republice otevírá více než 100 archeologických lokalit. Od pravěkých hradišť přes zaniklé středověké vesnice až po místa spojená s moderní historií. Vyrazit bude možné třeba na keltská hradiště, staré hrady, archeologické výzkumy přímo v terénu nebo třeba do sovětského bunkru. Velkým lákadlem jsou právě exkurze na probíhající vykopávky, kde lidé uvidí archeology přímo při práci. Jak si ale z takového množství vybrat? To nám poradí mluvčí Pražského archeologického ústavu Akademie věd Jaroslav Řídký.
3: Co se týká lokalit, tak nejlépe je otevřít si prohlížeč archeologické léto, webové stránky, kde si můžou lidé vybrat buď podle krajů, nebo podle toho, co je zajímá, i podle období, podle třeba i obtížnosti, jak je možné se dostat vlastně k té lokalitě, jak to bude dlouho trvat, jestli je to vhodné pro rodiny s dětmi, nebo spíš pro sportovně založené zájemce.
2: Většina akcí je zdarma, zájemci si ale musí předem rezervovat místo.
0: Teda to zní úplně fantasticky, no uznej. Kdo z nás někdy v dětství nechtěl být archeolog?
2: Já chtěla.
0: Viď? Zkoumat pyramidy, objevovat staré hrady.
2: A dinosaury.
0: No jistě, každý jsme to chtěl aspoň jako vyzkoušet, zažít a teď máme možnost. Takže přátelé, archeologické léto se nám v létě pěkně rozjede, máte možnost se do toho zapojit. Sáro, moc děkujeme.
2: Taky děkuju a zítra se těším na den velkého juchu.
0: Jo. Jo, já taky. Tak ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Prý je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
5: Stěhovací vozy na prstě, to je zrada. To je zrada, paní Jechová, víte? To je zrada v hodině H.
4: Na Blaníku si to nemyslím.

0: Česku čekají dárkové balíčky od M&D,
1: kde vám navíc už nyní rozdávají každý týden 15 000 na vaše stěhování.
0: Poslouchejte Blaník
1: a dozvíte se víc.
2: Hrajeme s M&D každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady. Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
10: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
10: Dobrý den, v 7. dílu podcastu Ditton dlažby ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Dittonem. Uslyšíte na stránkách radioblaník.cz.

0: No a pak budou zprávy a pak bude taky předpověď počasí. Podíváme se na dopravu. No a pak si dáme další písničky, protože odpoledne je v plném proudu. Ladíte Rádio Blaník, já vám přeju krásné odpoledne. Ty písničky, tak ty budou třeba tyhle. Mosty.
1: Mosty znám už dlouhý čas.
0: Lenka Filipová a Karel Zich, nebo Karel Gott. A dáme si i Cesty toulaví a Michala Tučného.
2: Cesty toulaví. Já vím, že
0: za 6 minut 15 hodin, za chvilku jsme zpátky.
3: Radio Blaník.
4: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
6: Autonasrot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zve vás MK Cars 5. června v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
9: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. V severních Čechách bude zítra většinou zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Během dne nás čeká proměnlivá oblačnost a jen přehánky, které pak budou večer ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19, na horách kolem 11 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
4: Jak bude?
10: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
9: V Liberci v Ostašovské ulici na křižovatce s Karlovskou srazilo osobní auto cyklistů. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na výjezdu z Teplic na Drahkov havarovalo osobní auto, dejte tam pozor. Na dálnici D8 na 62. a 5. kilometru směrem na Drážďany stojí odstavené auto a uniká z něj nafta, buďte tam opatrní. A na Litoměřicku v Krapčicích u odbočky na Bechlín havarovala dodávka s autobusem. S opatrností projedete kyvadlově. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Poslanci jednali o nominantech na vyznamenání. Střední a jižní Čechy propojí dopravní systémy. Maximální cena nafty znovu vzroste. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Poslanci na státní vyznamenání nominovali 131 lidí. Mezi návrhy na ocenění je například ex-prezident Miloš Zeman, spisovatel Milan Kundera nebo fotbalista Patrik Šik. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi Petru Pavlovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět. Cestování mezi kraji v Česku se postupně zjednodušuje. Středočeský a Jihočeský kraj propojí dopravní systémy PIT a IDESKA, takže cestující budou moci využívat společné jízdné. Co dalšího to přinese, výmluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
12: Jednak na sebe budou autobusy i vlaky mnohem lépe navazovat. Zároveň s tím dochází k celé řadě změn jízdních řádů na autobusových linkách, hlavně na Votičsku a Táborsku. Budou některé linky také přečíslovány.
11: Změny nastanou od července. Maximální cena nafty třetí den v řadě stoupne. Zítra se u ní cenový strop zvýší o 46 haléřů na 39 korun a 97 haléřů za litr. U benzínu naopak mírně klesne, a to o 9 haléřů. Litr budou moci čerpací stanice prodávat na nejvýše za 41,89. Milovníci přírody mohou znovu nahlédnout do života kalousů ušatých. Břeclavští ochránci přírody opět spustili online přenos z hnízdění této sovy, která v budce vyvádí 4 mláďata. Kamera umožňuje sledovat dění ve dne i v noci. Tolik zprávy a teď je tu zase Iva.
4: Iva Lecká
3: na rádiu Blaník.
0: No a za chvilku také další putování s Mirkem Táborským. Tento týden navštěvujeme různé hradní zříceniny. Objevíme dávnou i nedávnou minulost Šumburku. No a potom se pro změnu vydáme za rokokovým zámkem přímo na Dobříš. Tady totiž mají řadu novinek, tak vám je chceme říct. Pojďme tady na to, startuje další odpolední 60-minutovka.

0: Felicita na Blaníku. Přátelé, já jsem normálně zjistila v tomto týdnu, že mám italské předky. Já to tušila, o mamma mia, no nic. K tomu se dostaneme někdy jindy. Teď ale do našich luhů a hájů. Máme 15 hodin a 10 minut. A je tu co? Je tu pořad Na cestách.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci, mám pro vás další zříceninu hradu. Asi 3 kilometry jihozápadně od Klášterce nad Ohří se tyčí na vrchu Šumburg zřícenina stejnojmenného hradu, pod kterým kdysi stávala stejnojmenná osada. Původní název zněl Schönburg, tedy krásný hrad, ale zda byl opravdu krásný, to se podle jeho zbytků posoudit nedá. Rozhodně krásná je ale z Schönburgu vyhlídka po okolí. Na kopci vás na první pohled zaujme pravidelný kuželový tvar. Jeho původ se nachází asi 30 milionů let zpátky v období Třetí hor. Dnešní Doupovské hory tehdy připomínaly rajskou zahradu plnou jezírek, kolem nich se na četných porostech popásali velcí, dnes již vyhynulí savci. Konec tomuto ráji učinila sopečná aktivita. Země nejdříve vyvrhovala mračna popela a sopečného prachu, který zanesl jezírka a způsobil ekologickou katastrofu. Větší úlomky horniny vytvářely kolem vulkanických center duté kužely, kterými se později dostala na povrch láva. Ta buď přetekla hranu kužele a rozlila se v podobě lávových proudů po okolí, nebo utuhla v centrálním kanálu Sopouchu. Méně odolné horniny byly později odplaveny vodou a vypreparovaný Sopouch se doposud klene jako výrazný vrch nad krajinou. A to je i případ vrchu Schönburg. Tvrdit, že se na Schönburgu dalších zhruba 30 milionů let nedělo nic zajímavého, je sice troufalé, ale není to daleko od pravdy. Tedy alespoň nemáme o žádných převratných událostech informace. Proto můžeme přeskočit do roku 1435, kdy se jistý Vilém začal psát s přídomkem z Nového Schönburga. Do toho roku se tedy datuje dostavba hradu, ale Vilém z Nového Schönburga byl prvním z řady majitelů, kteří se nezapsali do historie zrovna pozitivním písmem. A o tom vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: a my se vydáme do Bečova nad Teplou. Hrad a zámek v Bečově nad Teplou je spojován hlavně s relikviářem svatého Maura. Teď ale tady na Karlovarsku představili část kolekce vzácných vín z konce 19. století. Vína byla ve zdejší kapli nalezená v roce 1985 právě spolu s relikviářem svatého Maura. Hodnota 136 lahví vína, šampaňského a koňaku je teď nově vyčíslená na 100 milionů korun. V budoucnu chce zámek celou kolekci vystavit v samostatné expozici. V současnosti si veřejnost sbírku vín prohlédnout nemůže, je uložená v malém bečovském sklepním depozitáři. Do budoucna se ale pro ní plánuje vybudování speciální expozice. Jejíž realizace bude stát asi 8,5 milionů korun. Nový veřejně přístupný depozitář se bude nacházet ve sklepení Pluhovského paláce, kde v minulosti bývala šlechtická vinotéka. Tak i na to se můžete v Bečově nad Teplou na Karlovarsku do budoucnosti těšit.
1: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být stále aktivní a soběstační? Seniorské elektrické tříkolky a čtyřkolky Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákup k lékaři nebo na výlet. Nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. K vyzkoušení jsou v prodejně Selvo v Liberci, kde je lze nyní zakoupit se slevou až 33%. Selvo Liberec, Milady Horákové 1093. Říkal si hurikán!
2: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp. Zahrada Lidové sady Liberec, pondělí 15. června od 19 hodin. Předprodej v síti Go Out.
3: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

0: No to mi povídej, Lucie Bílá, není sranda být dnes žena. Krásné odpoledne, přátelé, za chvilku se s vámi bohužel rozloučím. Přijde Jirka Frélich, ale odpoledne plyne dál. Ale teď bych vás ještě chtěla vzít do Dobříše. Já jsem slíbila, že se vypravíme na tamní rokokový zámek. Ten totiž láká na řadu novinek. O co konkrétně jde, tak to nám teď poví ředitel zámku Pavel Krejcárek.
1: Navštěvník může uvidět samozřejmě tu zrevitalizovanou francouzskou zahradu s vodními prvky. Nově je tady zasázeno zhruba 1000 habrů, zrekonstruované sochy, je tam to opravdu hodně opraveného. A v té oranžerii to hlavní samozřejmě uvidí obnovenou iluzivní malbu. Je to opravdu dílo, na které jsme se připravovali mnoho let.
0: Wow, dlouholetá rekonstrukce zámeckého areálu tím ale rozhodně nekončí. Od září totiž začne oprava slavné fontány napájení koní Heliových. Tak držíme pěsti, ať to všechno jde hladce, ať prostě nejsou žádné nepříjemnosti a určitě se do Dobříše zajďte na tuhle parádu podívat. No a já se loučím, mějte se báječně, zítra nás čeká pátek, den velkého juchu. Já vím, určitě mě poslouchá ta paní, která za mnou přišla na konopiště a říkala, prosím vás, jako já vás mám ráda, ale tento vaše juchu, jo, v pátek, to se teda jako lidi chodí do práce o víkendu. Já to vím, ale pořád si říkám, že nás, co se na ten pátek těšíme, je prostě víc, no, tak se nedá nic dělat. Soucítím s těmi, co o víkendu makají, ale ty mají zase volno jindy, kdy jsme v práci my, že jo. Takže zítra si prostě juchu dáme a užijeme si to. Mějte se krásně, za chvilku Jirka Frélich.
2: Známe to všichni.
3: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
2: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
3: My je za vás vyřešíme.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stále?

0: 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Capilan. Vzános C a 2 L. Capilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Capilan Originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.capilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Capisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Kaufland.
14: Jsou tady.
13: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
13: Řekni to všem!
16: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
13: A

0: Michael Jackson a písnička Heal the World. Teď na Blaníku krásný čtvrtek, hezké odpoledne. Písnička, kterou vám ještě poslala Iva Lecká a já už se těším na tu 16. hodinu. Mám pro vás Ksindla X. Včera mi byl málo, dneska je mi moc. Václava Neckáře, Helenu Vondráčkovou a pohádkovou písničku. Šíleně smutné princezny. A ještě filmový disco příběh. Michal David. Na Blaníku dál hezky česky, krásné odpoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Stavebniny Bykmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Byk akci. Bykmat, váš Byk parťák pro každý projekt.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
4: Rádio Blaník. Počasí.
5: Rádio Blaník.
6: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Severočeská obloha bude zítra většinou zatažená až oblačná s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Během dne to pak bude proměnlivá oblačnost a pouze přehánky. Ty budou večer navíc ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19, na horách kolem 11 stupňů. Tolik počasí, půjdeme na silnice.
7: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
7: Blaník za volantem.
6: Na příjezdu do Litoměřic směrem od Terezína se srazila dvě osobní auta a provoz je tam částečně omezený. Počítejte se zdržením v dlouhé koloně. V Liberci v Ostašovské ulici na křižovatce s Karlovskou srazilo osobní auto cyklistu. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. A na výjezdu z Teplic na Drahkov havarovalo osobní auto. Dejte tu také pozor. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Dominikem.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
7: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Díky reuse centrům vzniká méně odpadu. STAN chce omezení imunity zákonodárců. Opravy průtahu Jihlavou začnou o prázdninách. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Česká reuse centra za 4 roky ušetřila skoro 2600 tun odpadu. Nového majitele díky dobročinným obchodům s různým zbožím či nábytkovým bankám našlo zhruba 1 milion 300 tisíc předmětů. Podle Jitky Hofmanové z Reuse Federace je tento sektor v Česku stále na startu. Výsledky by mohly být výrazně lepší, pokud by ho stát začal řídit a podporovat. Hnutí STAN představilo návrh na omezení imunity zákonodárců. Podle něj by poslanci a senátoři měli žádat své parlamentní komory o ochranu, hlasování o vydání či nevydání nemá být automatické. A imunita se podle návrhu také nemá vztahovat na přestupky. Silnice a ulice se v létě často mění kvůli rozsáhlým opravám. V Jihlavě začnou o prázdninách práce na hlavním průtahu městem. Jakých ulic se to dotkne, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
10: Opravy se dotknou ulic Brněnská a Hradební a dále potom Žižkovy ulice od křižovatky s ulicemi Dvořákova a Benešova po křižovatku s Rantířovskou. No a poslední část, která by mohla přesáhnout i mimo prázdniny, zahrnuje Znojemskou ulici od křižovatky s Brtnickou až po okružní křižovatku Ráj.
9: Hotovo má být nejpozději do konce října. 4letý chlapec vypadl v noci z okna bytového domu v Havířově. Utrpěl vážná vnitřní poranění. Letecká záchranka zajistila jeho transport do dětského traumatologického centra v Ostravě. Okolnostmi pádu se zabývá i policie. Zprávy končí a teď je tu Jirka.
11: Ano, je to tak. Za minutu 16. hodina.
7: Jirka Frélich
8: na rádiu Blaník.
11: Já vám přeji krásný poslech a za chvíli uděláme takové kouzlo a vrátíme se o 24 hodin zpátky, protože včera v tento čas jsme tady na Blaníku přivítali vzácnou osobnost, herečku Jitku Smutnou a povídat si můžeme taky částečně i za chvíli, protože se vrátíme právě do toho včerejšího odpoledne. Teď Alex Sindl X, Olga Koenigová a písnička V blbým věku a za chvíli Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou. Užijte si české písničky. Rá.

0: Whitney Houston na rádiu Blaník. Včera po 16. hodině nás navštívil další vzácný host, Pepův parťák, herečka, básnířka, zpěvačka Jitka Smutná, a mluvili také s Pepou o rybaření.
1: Petrův zdar.
2: Petrův zdar.
1: Jsme totiž oba rybáři. Kdy jste byla naposledy na rybách?
2: No, to je smutná píseň.
1: Co, je to dlouho?
2: No, loni.
1: Loni?
2: Loni, no tak, loni na podzim.
1: To není tak dlouho, to já jsem čekal.
2: Pro mě je to strašně dlouho, no. A už jsem tam měla být znova, ale prosím, mám práci nějakou velkou, takže nemůžu.
1: To se nedá nic dělat. Čas na rybách se do života nepočítá, to říkal pan Werich a je to pravda. Vy jste tichý blázen, který sedí normálně na břehu a chytá na těžko? Nebo
2: ano,
1: na plavanou?
2: Ano, ano, ale když neberou, no, tak mě to přestane bavit, já si vezmu splávek. Hmm. Chytám prostě
1: pouklejky.
2: Ťukám si tam, zkouším si to a taky mě to baví. A vydržím ale u toho strašně dlouho a je to krásný.
0: Krásné povídání a nejenom o rybaření najdete taky na našem webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanále. Herečka Jitka Smutná nám toho včera prozradila opravdu hodně. Radio Blaník. A teď zase hezky česky, tady je Tereza Kernlová, písnička Schody z nebe, za chvíli Michal David. Yep.

0: Michal David, písnička Disco příběh, která mi připomíná prostě konopiště, to byl náš Disco příběh v sobotu. Tak doufám, že se těšíte i na víkend, kdy vám chystáme to nejlepší z blanického konopiště. Poslouchejte Blaník, i tak to za to stojí. Jak poslouchám skupinu Opět a Radeček a zpěvačku Eli, tak určitě mají pravdu v písničce, kterou si pustíme za chvíli. Přidáme i skupinu Olympic a pozor, chystá se na vás Lucka Bílá jako hvězda pod hvězdami.
1: V sobotu s námi oslavila naše blanické narozeniny.
2: A už brzy ji přivítáme v pražském planetáriu.
1: Pojďte si s námi užít Lucii Bílou jako další hvězdu pod hvězdami.
2: V úterý 9. června.
1: Představení už je vyprodané. My ale pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
2: Každý den vždy po pravém poledni
1: na Blaníku.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
5: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
6: Hele, co ocení sa?
5: Zase? Včera jsem tam byla na rande.
6: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
5: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
6: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jak na koni.
7: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
8: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
9: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
10: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
11: Na Benátskou vás zvou Agentura práce ETK a chráněná dílna Service+.cz. Více na stránkách práce v ETK.cz.
12: Dáváme plechům funkčnost a tvar. Přesně, efektivně, odpovědně. Jsme Recuper Sichrov. Jednička v CNC zpracování plechů. Recuper.cz.
13: Vyrážíš za muzikou? Stav se do OC Nisa a na svůj oblíbený festival se vybav stylově. Nisa Liberec. Na dotek hudebním zážitkům.
14: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
15: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
16: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
17: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
18: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.

0: dopoledne, starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Modern Talking, you're my heart, you're my soul, jsi moje srdce, jsi moje duše. Důležité je vědět, co vám Blaník hraje, třeba ráno po 7 hodině. Je to extrémně klíčové, protože můžete vyhrát zpátky peníze za něco, co jste už zaplatili. Tak si představte, že nám napsala paní Marie a ráno po 7 volal Petr Slíva, naší posluchačce Marii.
1: Dobrý den, paní Zapletalová.
2: Zapletalová, Maruška, je to tak?
1: Ano, ano.
2: Maruško, co teď děláte?
1: No, jsem v práci teďka.
2: A posloucháte u toho rádio?
1: No, teďka zrovna momentálně jsem měla čas.
0: No a jak si myslíte, že to může dopadnout, když někdo neposlouchá po 7 Blaník a přitom chce proplatit účet?
2: Ale Maruško, vy teď teda nevíte, kdo vám dospíval na tom Blaníku, že ne?
1: Ne, to nevím, no.
2: Tak z toho dneska teda bohužel nic nebude, protože pravidla jsou jasná.
0: Je to tak, pravidla jsou pravidla. A co víc, víte, co jsme mohli proplatit? Ona to řekne Adélka Zahradníčková sama.
3: Marušce jsme měli proplatit tablet za 7992 pro vnoučka, který si na něj šetřil 2 roky.
0: Je to škoda. Tak pište ale taky SMSku na 603 118 118. Je to SMS brána, neposílejte obrázky, skutečně text. Co jste platili, kolik to stálo, jak se jmenujete, odkud jste a čekejte ráno po 7 u Blaníku, protože ta jediná otázka, která vám přijde v okamžiku, kdy se vám Petr Slíva po 7 dovolá, tak zní naprosto banálně. Kdo právě dospíval na Blaníku? No a důležité je tedy poslouchat po 7 nás, tedy Rádio Blaník.
4: Petr platí vaše účty.
5: Každé všední ráno na Blaníku.
0: Sice nevím, co bude hrát na Blaníku ráno po 7, ale naprosto přesně vám řeknu, co zahrajeme za chvíli. Bude to Iveta Bartošová, písnička Nekonečná a taky Marie Rotrová, Ten vůz už jel. No a o víkendu se vrátíme ke Konopišti.
5: To nejlepší z Konopiště.
4: Pojďte si připomenout ty nejhezčí momenty z oslavy našich 27. narozenin.
5: Byl to výjimečný koncert. Pro výjimečné publikum.
4: Tak si to s námi dejte ještě jednou.
5: Už tento víkend.
4: To nejlepší z Konopiště
5: na Rádiu Blaník.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mně ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
9: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
10: Tak děti, pojďte domů.
11: Ale my jsme doma tady.
12: A je nám tu dobře.
9: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
13: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
14: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
13: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
14: Co si vezmu na sebe?
13: Zalando.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
16: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
19: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
21: Dobrý den, v sedmém dílu podcastu Dito na dlažby ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Ditonem. Uslyšíte na stránkách radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Aha, Fun Factory na rádiu Blaník a 17. hodina před námi. Nejkrásnější déšť, to není předpověď počasí, ale předpověď písniček. Prší krásně, Petr Rezek. Skupina Jelen. Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla s vás mě přijít. Lucka Vondráčková. Láska umí víc, Blaník vám umí víc zahrát. Hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
5: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Severní Čechy čeká zítra většinou zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Během dne pak nás čeká proměnlivá oblačnost a přehánky, které budou večer ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19 stupňů, na horách kolem 11. O počasí všechno, na řadě už je doprava.
7: Jsme Blaník.
8: Pohodové rádio do každého počasí.
1: Za volantem.
6: Na trase z Nového Boru na Liberec ve Cvikově narazilo osobní auto do dopravní značky. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na Litoměřicku na příjezdu do Lovosic směrem od Terezína na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením a s menším zdržením. A v Liberci v Ostašovské ulici na křižovatce s Karlovskou srazilo osobní auto cyklistu. Počítejte s omezením provozu i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Kontroly omezují dostupnost kratomu. Budoucí šéf armády se setkal s prezidentem. Fotbalisty čeká generálka před šampionátem. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Intoxikací psychoaktivními látkami, jako je kratom, dlouhodobě přibývá. V nemocnicích každoročně končí stovky lidí, často jde o děti a mladistvé. Vláda v reakci zřídila novou meziresortní pracovní skupinu a ta už po 4 týdnech přinesla konkrétní výsledky. Víc prozradí mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
3: V rámci koordinovaných kontrol bylo zajištěno téměř 86 tisíc výrobků a 155 kg kratomu. U dalších více než 11 tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z trhu nebo likvidace. V souvislosti s kontrolní činností byly uzavřeny 3 kamenné provozovny a zablokováno 25 internetových obchodů.
2: Právě internetový prodej je jedním z největších rizik. Budoucí šéf armády Miroslav Hlaváč dnes prezidentovi představil své priority. Patří mezi ně třeba dokončení těžké brigády. Po setkání řekl, že ho Petr Pavel podpořil. Termín jmenování mu ale zatím nezdělil. Nejzazší datum převzetí funkce připadá na 30. června, respektive 1. července. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Chtějí upozornit na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta je většina kritiky převodu agent neopodstatněná. Čeští fotbalisté nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Půjde o jejich poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa. Utkání má výkop ve 2 ráno našeho času. To byly zprávy a po nich pokračuje Jirka.
4: Za minutu 17. hodina.
5: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: A my jsme taky vykopli našeho krajanka ráno, protože je čtvrtek, vyrazil do terénu, míří směr Pelhřimov, ale aktuálně dopravní situace prý není nejlepší, tak uvidíme, pokusíme se s ním spojit za pár minut. Teď ale Petr Rezek, nejkrásnější déšť, když má zítra pršet. Proč ne? Hezky česky.
1: Rádio.

0: Standa Hložek, písnička Krejčí na Blaníku a náš blanický krajánek vyrazil do terénu, vyrazil směr Příbram.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: A jak jsem naznačil, rozhodně to dnes nebylo po cestách růžových, ale to už nám prozradí sám Martin Císař.
2: Dobré odpoledne tobě, Jirko, a všem posluchačům Rádia Blaník. Já jsem teď krajankovským autem měl dorazit do Pelhřimova. Díky dopravní komplikace se tak nestalo, ale po telefonních linkách i přesto vítám pana starostu Ladislava Meda ve vysílání Rádia Blaník. Starosta Pelhřimova, krásné odpoledne.
3: Hezké odpoledne, dobrý den.
2: Pane starosto, 801 let města, tak to se musí pořádně oslavit. Kdy budeme slavit, kde budeme slavit a na koho se můžeme těšit? Povězte nám.
3: V sobotu 13. června na Masarykově náměstí budeme mít slavnosti Pelhřimova 801 let a tomu odpoledni nám tady zahraje a zaspívá Martina Partlová, což je hlavní hvězda, a druhá hlavní hvězda odpoledne bude kapela Buty od 8 hodin večer.
2: To ale není všechno, vy přivítáte i jiné hudebníky, je to tak?
3: Mimo to ještě samozřejmě vystoupí odpoledne naše základní umělecká škola z Pelhřimova, vystoupí pěvecký sbor Záboj, pak se představí Blackhorn a Bíba 35, včetně dalších majoretek a dancartů.
2: No, vypadá to krásně, vypadá

0: A to na báječný program. Teď mi řekněte, kolik zaplatíme za vstup.
1: Za vstup samozřejmě nezaplatíte nic, je to pozvánka od města Prařimova a je to zcela zadarmo. Na náměstí prostě bude volný přístup.
0: Tak to je úplně báječná pozvánka. Já bych osobně se těšil na tuhle kapelu, poslouchejte. Buty, to je můj šálek kávy, takže já se tam možná také objevím. Určitě přijedeme ale v rámci našich letních koncertů k vám. Jak se na to těšíte, že k vám přijede Rádio Blaník?
1: Rádio Blaník k nám přijede 10. července. Aha. A na to se těšíme samozřejmě taky hodně. Bude to letní koncert Rádia Blaník, vystoupí tady kapely jako je Slza, Olga Lounová, Vojta Nedvěd a Blanická kapela. Bude to výborný.
0: Je to přesně tak a těším se na pódiu, já budu to moderovat. Takže mějte se krásně, já vám přeji, ať se teď slavnosti vydaří a na letním koncertě se budu těšit na viděnou, naslyšenou.
1: Přijeďte všichni, jste srdečně zváni.
0: Tolik tedy mé druhé místo dnešního kránka, to bylo město Pelhřimov. Já předávám, Jirko, slovo zpět do studia a přeji tobě a posluchačům krásné odpoledne.
2: A já děkuji a zdravíme pana starostu do Pelhřimova.
3: Jsme Blaník.
4: A jedeme za vámi.
2: A Blanický krajánek vyrazí na cesty zase v sobotu, tak nás pozorně poslouchejte nebo se podívejte na web radioblaník.cz, kam naši krajánci pravidelně dávají fotky ze svých cest. Teď ale Argema a zase hezky česky, prohrát není žádná hanba.

0: Skupina Jelen a písnička Jediný, co chci. Pokud to jediné, co si přejete, je víkend, tak nebojte, je čtvrtek podvečer a zítra je to tady. Pátek, ten já nepočítám, a pak je tady víkend. Nicméně zítra v ten pátek ještě musíte počítat s tím, že nám pořádně zaprší. Nejprve na Moravě a ve Slezsku bude oblačno postupně, ale v západní polovině Čech a následně v celém našem území nás čeká pořádný déšť, přehánky a místy nějaká ta bouřka. Takže zítřek proprší, v sobotu už bude zpravidla většinou hezky, i když k večeru se začne zase zatahovat, a to od jeho západu, a postupně se objeví sem tam nějaká přehánka v sobotu večer, ale opravdu jenom sem tam, a neděle už má být opravdu krásná. V sobotu do 23 a v neděli do 25 stupňů, zítřek ten bude chladnější, něco mezi 13 až 19 stupni, ale můžete poslouchat Blaník, abychom neměli ticho, třeba, že? Tak do ticha. To je písnička skupiny Slza. A ta zazní za chvíli na Blaníku, stejně jako Lucka Vondráčková a Láska umí víc. Hrajeme dál hezky česky.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Zve vás MK Cars 5. června v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou.
6: Auto na šrot CZ.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776-823-833.
7: Auto na srot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776-823-833.
8: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodeji.
9: Říkal si hurika! Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp. Zahrada Lidové sady Liberec, pondělí 15. června od 19 hodin. Předprodej v síti Go Out.
10: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
12: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
13: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílu skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
14: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
15: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
16: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
17: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
17: Mrknout se na auto.
12: A proč?
18: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
19: Ve vlaku či autobusu.
20: V čekárně u lékaře.
19: A nebo na procházce v lese.
20: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
19: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
20: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Loňský hit skupiny Slza, písnička Do ticha. Já si vypůjčím tady znělku ze zítřejšího rána, abych nemluvil právě do ticha. Znělka, která patří Petrovi, Slívovi a Adélce Zahradničkové z Tajemného roku. Každý den po deváté se vypravíme vždy do jednoho konkrétního roku a tipujeme, kde se nacházíme. No a zítra, protože jsem si půjčil kromě znělky taky ukázku, zítra půjde o mistrovství světa ve fotbale. Ale musíme se opravdu vrátit o několik, trošku více let zpátky na 8. mistrovství světa, kdy podotýkám, tady máte to nejslavnější, co se tehdy událo.
1: Přišlo prodloužení a Hurstova střela do břevna. Byl míč za brankovou čarou? Dodnes to neví diváci, hráči ani rozhodčí Dienst. Jen pomezní Bachramov to viděl jasně.
0: O jaké mistrovství světa ve fotbale se jednalo v jakém roce? Tak to můžete tipovat už zítra po deváté. Pokud jste si jistí, tak si to schovejte na ráno, pište SMSky a nebo zavolejte pak na 800 109 109.
2: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
0: Taky hlavně půjde o spoustu krásných písniček z toho roku. Koukal jsem jen tak namátkou, je jich tam rozhodně víc než dost, třeba Karel Gott. Tak zítra po deváté, no a ještě předtím naše blanické páteční dobré ráno.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
3: To slovo se přímo převaluje na jazyku. Pátek, slyšíte, jak to zní?
4: Pátek taky znamená, že budeme vybírat dobrou zprávu tohoto týdne.
3: A nejenom to, co ještě budeme vybírat?
4: Taky budeme vybírat účtenku, kterou proplatíme a zopakujeme si ranního hosta na telefonu.
3: Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
4: a Adéla Zahradničková.
2: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
0: A dnes do 6. ještě třeba Daniel Landa nebo taky skupina ABBA.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: Hausbrand Café, per favore.
14: Sí, signora.
15: I v malém šálku lze dělat velké umění.
16: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
17: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
18: Kaufland.
14: Jsou tady.
18: Jsou tady. Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
20: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
18: Jsou ještě tady?
21: Jsou tady.
22: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
10: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: I Rager, písnička Ola Moore na Blaníku za okamžik po 18. hodině už třeba Vaby Daněk a píseň, co mě učil listopad.
1: Listopadový písně od léta už slýchá.
0: Taky Karel Gott, Když muž se ženou snídá.
2: Když muž se ženou snídá.
0: Michal David, Každý mi tě lásko závidí.
3: Každý mi tě lásko závidí.
0: Ano, na Blaníku dál Hezky česky.
4: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Renault Arkana od Autokoutek.
5: Stylové SUV s pětiletou zárukou.
4: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
5: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
4: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
5: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
4: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
5: A jen do vyprodání skladu.
4: Tak nezaváhejte.
5: www.autokoutek.cz
6: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
5: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
6: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
5: Navíc se skvělým doprovodným programem.
6: Kuchařské show.
5: Živá muzika.
6: Humor.
5: Soutěže.
6: A na své si přijdou i vegetariáni.
5: Burger Festival v OC Nisa. Od pátku 5. do neděle 7. června.
6: Vždy od 10. až do večerních hodin.
5: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
4: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio Blaník.
8: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek v severních Čechách většinou zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Během dne to pak bude proměnlivá oblačnost a přehánky, které ale budou večer ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19, na horách kolem 11 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už doprava.
4: Rádio Blaník.
9: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
9: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
8: Na příjezdu do Litoměřic směrem od Terezína v Želetické ulici havarovala dvě osobní auta. Provoz je tam částečně omezený, počítejte se zdržením. Na trase Česká Lípa Mladá Boleslav u Jestřebí se střetlo nákladní auto s motorkou. Na místě jsou záchranné složky a policie. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh, buďte opatrní. A na trase z Nového Boru na Liberec specifikově narazilo osobní auto do dopravní značky. Počítejte tam také s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Sněmovna navrhla vyznamenat mimo jiné Zemana. Blíží se další shakespearovské slavnosti. Lezec Ondra postoupil do semifinále. Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Sněmovna hlasovala o nominantech na státní vyznamenání. Poslanci na udělení ocenění navrhli třeba ex-prezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kunderu nebo fotbalistu Patrika Šika. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi Petru Pavlovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět. Česko dál odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu, který vstoupí v platnost 12. června. České informační systémy ale budou připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Večer na Pražském hradě, letní vzduch a světla reflektorů. Chystá se další ročník letních shakespearovských slavností, tentokrát i s premiérou komedie Omylů. Pokračuje náš reportér Radek Barkman.
3: Hezký den. Pražský hrad i letos ožije letními shakespearovskými slavnostmi. Středobodem by měla být především premiéra komedie Omylů, která zahrnuje silné herecké obsazení. Pod širým nebem by se tu měli předvést Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková nebo Jakub Kohák. Slavnosti potrvají od 24. června do 5. září a nabídnou celkem 14 shakespearových her. Inscenace ale zavítají také na Hlubokou, do Litomyšle a nebo na Loket. Z Pražského hradu Radek Barkman.
2: Lezec Adam Ondra na světovém poháru v Praze zvládl kvalifikaci obtížnosti. Do semifinálové 24 postoupil z 12. místa. Do nedělního programu se na štvanici dostali i Tereza Širůčková a Michaela Smetanová. Ze zpráv je to pro dnešek všechno a k mikrofonu se vrací Jirka.
4: Ano, pár vteřin a bude 6.
5: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: Máme doma pěkný brajgl. Už jste to někdy vyslovili? Víte, co znamená brajgl a kde se vzal brajgl? Tak o tom více s naší Samirou, která nám to vysvětlí za pár minut. Teď ale Karel Gott a zase hezky česky na Blaníku, když muž se ženou snídá. No ale hezký podvečer a pokud večeříte, dobrou chuť.

0: nás cít. Divoký byl, teď na Blaníku a písnička Malování a teď už naše Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Braigl, dnešní téma Samiry.
3: Dnes se podíváme na jedno krásné slovíčko a tím je Braigl, což označuje možná až hororový nepořádek. No a pochází z Belgie. Konkrétně zejména vlámského malíře 16. století, který se jmenoval Pieter Braigl. Byl to jeden z nejznámějších renesančních malířů. Ten maloval nejrůznější venkovské holandské slavnosti, jako třeba masopust, a jak to bylo plné postav a akce a na první pohled chaotických událostí, působilo to až nepřehledně a potřebujete hodně času, abyste si prohlédli všechno, co na obraze je. Zkrátka bylo to plné Braiglu. No a tahle přezdívka pro tenhle, řekněme, výtvarný styl se postupně přenesla i do běžné řeči jak pro nepořádek, tak třeba i rámus. Mimochodem velkým fanouškem pana Braigla byl i císař Rudolf II., který měl nemalou sbírku jeho obrazů. Dodnes se jich ale zachovalo pouhých 45. Říká se totiž, že malíř před svou smrtí řekl manželce, aby velkou část jeho děl spálila. Pokud byste je ale dnes chtěli najít, doporučuji Vídeň. Pár jich najdete také v Lobkovickém paláci na Pražském hradě.
0: Náhodou jsem letos navštívil Sydney a musím říci, taky je tam pan Braigl. A galerie je tam přístupná zdarma, jenom je to daleko.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A teď už zpěvačka Pink a písnička Try. Za okamžik Vaby Taněk. Píseň, co mě učila listopad. Užijte si Blaník a přejeme krásný podvečer.

0: Vaby Daněk a píseň, co mě učil listopad. Pravda, zítra to bude vypadat venku, jako by byl listopad. Zataženo, déšť, přehánky. K večeru potom budou ustávat, protože o víkendu má být skoro hezky. V sobotu sice ještě večer se objeví nějaký ten mrak na západě, nějaká ta přehánka, ale taková neděle, no ta už bude jako ze žurnálu a meteorologové to dokonce upřesnili do 24 nebo 25 stupňů, ale jižní Morava bude mít dokonce 28 v neděli. No a Michal David si to s námi užil v sobotu na Konopišti a my na víkend chystáme to nejlepší z Konopiště. Malá ochutnávka, za chvíli díky písničce Každý mi tě lásko závidí a ještě než přijde víkend, tak přijde pátek. A to znamená, že nás čekají také 3 vteřiny ke štěstí.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.
3: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
4: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: Michal David a písnička Každý mi tě lásko závidí. Michal David s námi byl na Konopišti a my pro vás chystáme to nejlepší z Konopiště.
1: To nejlepší z Konopiště na rádiu Planík.
0: Uslyšíte, jaké krásné písničky nám hvězdy zpívaly naživo, pak chodili taky do studia a to přinášelo řadu nečekaných okamžiků, což může potvrdit kolega Martin Ledinský, bere sluchátka, přišel do studia, těší se na písničky na přání. Ahoj.
2: Ahoj Jirko, krásné odpoledne, nebo spíš večer už, podvečer všem posluchačům.
0: Jaké bylo Konopiště?
2: No tak krásné jako vždycky.
0: Ty jsi zpovídal Michala Davida, pamatuješ si?
2: No, ještě jsem to nezapomněl, pravda, pamatuju si to. Michal David z ničeho nic přišel, přivedli ho, to bylo takové to prostě za minutu přijde Michal David, už vám ho vedeme, tak jsem si říkal bezva, Jirka zrovna odešel se občerstvit pizzou.
0: Ano.
2: On totiž nás k těm rozhovorům nerad pouští, Jirka Frélich, jo? On
0: to není to pravda.
2: Jako to, takže málo komu povolí ten rozhovor.
0: Ale
2: vůbec
0: to není vůbec pravda.
2: Pepovi Černý mu to povolil ve velkém.
0: No prosím tě. Ale Michal David právě od Martina Ledinského slyšel, on Jirka šel na pizzu. No a pak se mě zeptal, ve vysílání, Michal David, ty nečekané okamžiky živého vysílání, ty jsou krásné.
3: Už jsi si dal pizzu.
4: Já jsem si odskočil pro pizzu a on je tady Michal David, tak já už nebudu chodit na jídlo, protože vždycky přijdu o to nejzásadnější.
3: Dneska jsi to dal, jsi mě ještě stihčen.
0: Jsem to stihnul jenom náhodou, ale chtěl jsem dát ochutnat Michalovi Davidovi, ale nevzal si.
2: Jaká byla pizza?
0: Výborná.
2: Jo. Jakou jsi zdal?
0: Sýrovou, to já mám rád.
2: Takže na Konopišti tam, tam teda, co se týká i jídla, tak to bylo super.
0: Je to prostě, byl to zážitek, byl to velký zážitek a my to nejlepší pro vás chystáme na tento víkend, zatímco Martin Ledinský zatím chystá dnešní písničky na přání. Koukal jsem, že jsi si přichystal třeba keks, jak děkuje se andělům, Čert na koze jel od Kabátu.
2: Já to ani tak nepřichystal, naši posluchači to přichystali.
0: Posluchači, správně, Makarena tam bude, koukám, ještě, že tě lásku mám. Tak si užijte písničky na přání s Martinem, o víkendu si užijte taky to nejlepší z Konopiště.
1: To nejlepší z Konopiště na rádiu Blaník.
0: Ode mě ještě František Nedvěd, mějte krásný čtvrtek.
1: Prý je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
5: Stěhovací vozy na prstě, to je zrada. To je zrada, paní Jechová, víte? To je zrada v hodině H.
6: Na Blaníku si to nemyslíme.
1: Máte nějaké tipy, jak to zvládnout v pohodě a s úsměvem?
6: Čekáme na ně.
1: Od pondělí

0: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Go, go,
1: go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
2: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Rodinný dům v Oskořínku na Nymbursku za 4 450 000. Byt 2 plus KK Praha Staré město za 15 890 000. Byt 3 plus KK Praha Bohnice za 7 299 000. Byt 1 plus KK Ostrava Zábřeh za 1 630 000. A byt 3 plus 1 v Habartově za 1 990 000 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Housebrand Café, per favore.
8: Sì, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
11: CZ.
15: Tak děti, pojďte domů.
16: Ale my jsme doma tady.
17: A je nám tu dobře.
18: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
19: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.

0: To byla Jana Kiršner. Dobrý večer, Blaníci, za 3 minuty bude 7. A teď už vás zdraví Martin Ledinský. Před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Mezi 7 a 8, například Kex.
1: Jak děkuji se andělům, těm rocím prudělí.
0: Vybrali jste taky Bobra a Motýla.
1: Ty jsi má láska, ty jsi můj sen.
0: Nebo třeba taky skupinu Katapult.
2: Až se bude psát pro 2006.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník. Počasí.
0: Noční teploty klesnou k 15 až 10 stupňům a během noci se objeví déšť nebo přehánky. Zítra bude obloha zatažená s občasným deštěm, odpoledne čekejte od západu proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami a ojediněle i bouřkami. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se zítra dostanou na 16 až 21 stupňů, na východě až na 23 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 12 stupňů.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, víc zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak...
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
7: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Martin Ledinský
8: na rádiu Blaník.
0: Za půl minuty bude 7, přejeme hezký čtvrteční večer. Tak jsme se tu opět sešli, abychom vám dělali radost, abychom hráli to, co se vám líbí a přáli vašim blízkým k svátku, narozeninám, výročí a tak dále a tak dále. Písničky na přání můžete s předstihem objednávat na stránkách radioblaník.cz. V kontaktech tady najdete speciální přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes má svátek Dalibor, tak všechno nejlepší. Za chvíli první vaše přání a ještě předtím tu pro vás máme skupinu Kryštof a co bude pak. Tak ať se vám večerní Blaník hezky poslouchá.
3: Písničky na přání.
8: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku skupina Kryštof a teď už Usnul nám spí od Hany Zagorové. To je první vaše dnešní přání. A tuhle písničku vybrala paní Pavla z Tábora, která píše: prosíme o zahrání písničky naší milé mamince, paní Milušce Duškové ze Sezimova Ústí, k jejím 79. narozeninám, s velkým poděkováním za vše, s přáním všeho nejlepšího, hlavně hodně pevného zdravíčka, štěstí, pohody a radosti z vnoučat a přibývajících pravnoučátek, dcery Vlaďka, Milča a Pavla s partnery, vnoučata Andrea, Kristýnka, Míra, Matěj, Kubík, Vašík a pravnoučátka Oliverek, Tomášek, Adámek a Anetka posílají milé prababičce sladké pusy.
1: Písničky na přání.

Na Blaňku nám krásně zpívala Hana Zagorová, teď už kabát černa, čert na koze jel, napsal pan Jiří Skrhové. Dnes slaví 50. narozeniny paní Vlasta Pernická z Valmezu. Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších let přeje mamka a taťka. A my z Rádia Blaník se přidáváme a taktéž přejeme paní Vlastě všechno nejlepší.

dožoráš, napsala Jarka z Prahy. Prosím, zahrajte písničku mému milovanému manželovi Mírovi k dnešním narozeninám. Míro, krásné narozeniny a ať se ti splní všechna tvá přání.

0: Na Blaníku dohrává Jožo Ráš a teď už před námi Luis Fonsi a Daddy Yankee Despacito, napsal Michal z Rovenska. Dobrý den, zahrajte prosím pro Sofinku Engelovou k 8. narozeninám. Milá Sofinko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým narozeninám, hodně štěstí, zdraví, ať se ti daří ve škole, abys měla samé jedničky. Máme tě moc rádi, táta, máma a Viktorka. Tak taky přejeme z Blaníku všechno nejlepší.
1: Aj. Fonsi! Tiwa!

0: Despacito.
1: Luis Fonsi a Daddy Yankee na Blaníku, teď už skupina Kex, jak děkuje se andělům. Tuhle písničku vybral pan Jiří z Velkých Popovic. Všechno nejlepší k narozeninám, Naděnko, si to nejlepší, co mě v životě potkalo, a přeju ti hodně pohody, to napsal manžel Jirka. Tak zdravíme a posíláme skupinu Kex. Hezký čtvrteční večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku taky skupina Kex a teď už v písničkách na přání Katapulti až. Napsal Martin z Hodonína. Dobrý večer, milý Blaníčku, nechávám zahrát jen tak pro radost pro nejlepšího kamaráda Toma do Rohatce. Posílá mu to posluchač Marťa z Hodonína.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Na Blaníku skupina Katapult, za 4 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už za chvíli Petr Kolář. Takže taková malá vzpomínka na to letošní Konopiště. No a na vaše přání taky Bobr a Motýl nebo Los del Rio a Macarena. Tak hezký večer s Blaníkem, dál hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
7: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílu skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.

0: Rádiu Blaník.
1: A teď už ještě, že tě lásko mám od Petra Koláře. Písničku vybrala Monika z Loučan, která píše: ze srdce děkuji svému manželovi za lásku, kterou mi dává, za trpělivost a obětí. Chci mu vzkázat a říct: Laci, moc, moc, mocinky děkuji. Jsi ten nejlepší chlap. Miluji tě. To napsala Monika. Asi.

Na Blaníku Petr Kolář a teď v písničkách napsání Los Del Rio Macarena napsala Jaruš ze Všetat. Blaníčku, prosím o zahrání písničky Pro prdelky z Tymu ve Všetatech. Holky, roztočíme to. Vaše Jaruš, mám vás ráda. Tak hrajeme.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už vyznání od Bobra a Motýla. Napsala Jarmila ze Strání. Dnes slaví své životní jubileum můj drahý manžel a skvělý táta Josef Zámečník ze Strání. Chci mu touto cestou říct, že 60 je jen číslo a důkaz, že máš za sebou, ale i před sebou spoustu úžasných zážitků. Jsi silnější, moudřejší, jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo. Martinka a Pepísek ti děkuji za nádherné dětství, za podporu, péči a lásku, za ten obrovský dar, že jsi tu byl vždycky pro nás. Přejeme ti jen to nejkrásnější, co život nabízí. Tak tady už je Bobr a Motýl, vyznání, hezký večer.
2: Radio Blaník.
3: Hezky

0: Bobr a Modýl na rádiu Blaník, za 3 minuty bude 8:15. V písničkách na přání do 8 hodiny ještě Dan Bárta, píseň Hraboše.
1: Za zády máš obrysy města, to štěstí má, tak jeden ze sta.
0: Už za malou chvíli. No a budou tu taky Tým a nebo Jiří Zmožek. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, hezký večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Tak děti, pojďte domů.
10: Ale my jsme doma tady.
11: A je nám tu dobře.
12: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
13: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
14: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
15: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
16: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
17: A tava!
18: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
19: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Napřání. Na rádiu Blaník.
1: A teď už slibovaný Dan Bárta, napsal Richard z Velatic. Dnes má svátek můj oblíbený herec Dalibor Gondík. Milý Dalibore, přeji ti k svátku mnoho dalších hereckých rolí. To napsala Ríša, tak i my přejeme všechno nejlepší.

0: Na Blaníku píseň Hraboše, mimochodem zahrádkáři si ho moc nepřejí na svých zahradách, aby tam nerozhrabal nějaké ty záhony, to je jasná věc. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Jiří Zmožek, už mi lásku není 20 let a tuhle písničku vybral Miky z obce Strženec. Přejeme Arpimu všechno nejlepší ke 30. narozeninám. Tak hrajeme Jiřího Zmožka, jste s Blaníkem, hezký večer.
1: Už mi

0: Na Blaníku vám zpíval Jiří Zmožek a tady už je skupina Tým, napsal Tomáš z Plzně. Ahoj, prosím, zahrajte pro moji nejlepší kámošku Jarmilku ze čtrnáctky. Držím ti město. Tak, ta slovenština, ach jo. Tak děkuju, Tomáš, tak Tomáši, hrajeme a zdravíme do Plzně.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku skupina Tým za 2,5 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše přání a v nich už brzy Tereza Mašková s Markem Lamborou. Taky Jaroslav Uhlíř se Zdeňkem Svěrákem. Nebo Marta Athena Eleftheriadu. Na Blaníku vám dál hrajeme na přání a hlavně taky hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou zatažená s deštěm nebo přehánkami. Nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 10 stupňům. Zítra bude obloha zatažená s občasným deštěm. Odpoledne čekejte od západu proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami a ojediněle i bouřkami. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě až na 23 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 12 stupňů.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby!
2: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
4: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
5: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Martin Ledinský
7: na Rádiu Blaník.
0: Je 8, přejeme krásný večer, písničky na přání pokračují, teď už Maluj zase obrázky od Hany Zagorové. A napsala Zuzana z Neratovic. Naší milované Haničce z Neratovic přejeme k nádherným 75. narozeninám hlavně zdraví, pohodu, radost a mnoho krásných chvil. Děkujeme za lásku, péči a velké srdce, které spojuje naší rodinu. Máme tě moc rádi, s láskou, děti, vnoučata a pravnoučata.
1: Písničky na přání.
7: Na Rádiu Blaník.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádky.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová na Blaníku, teď už Bee Gees, napsala Žaneta z Jablonce nad Nisou. Dobrý den, chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro moji maminku Zdenku Adámkovou. Chtěla bych jí říct, že to všecko zvládne, ať se nebojí, že to bude všechno dobrý. Jen ona ví, jak to myslím. Moc jí miluju, moc jí vážím a jsem s ní. Přeji, aby byla hlavně co nejvíce zdravá. Posílá jí to dcera Žaneta Adámková.

0: Na Blaníku dál posloucháte písničky na přání a teď už je před námi Tereza Mašková s Markem Lamborou, napsala Karolína z Libic nad Cidlinou pro mého milovaného ňuňánka Patrika Kadavého. Miláčku, moc tě zbožňuju, miluju tě a to se do doby, než budeme spolu, nezmění. Posílám moc pusinek, tvoje Monička Kožíšková.
1: Radio Blaník.

Na Blaníku vám zpívali Tereza Mašková s Markem Lamborou a teď už Malá dáma od kabátů. Napsal Ondřej, nebo možná Ondřej z Valašského Meziříčí. Milí Blaníčku, prosím, pošli písničku mé milované tetě Vlastičce ke kulatinám. Teto, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody přeje celá rodina.

0: Na blaníku kabáti teď už Eláni. Kde si? Napsal Roman z Kladna. Posílám přání a písničku Díky blaníčku pro mojí holčičku. Všechno nejlepší k tvým narozeninám, šnečku můj nejkrásnější. Užij si v sobotu svůj den a z toho čísla si nic nedělej. Vždyť dohromady je to 11. Měj se krásně, moc na tebe myslím a neboj, všechno bude v pohodě.
1: Rádio Blaník.

Eláni a kde si na Blaníku, teď už narozeninová od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, napsala paní Jaroslava z Borotína Františkovi Cmuntovi z Borotína. K tvým 70. narozeninám ti přejeme především zdraví, štěstí a rodinnou pohodu, ať tě každý den potěší něco hezkého a ať se ti splní vše, co si přeješ. Děkujeme za všechnu péči a podporu, kterou nám dáváš, a protože tě dobře známe, přejeme ti také spoustu bezpečně najetých kilometrů a šťastných návratů domů. Krásné narozeniny přejí manželka, děti, vnučky a celá rodina.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už Michal David s Janem Bendíkem, napsala Žaneta až z dalekého Dánska. Tuhle píseň věnuji mému bráchovi do Prahy. Mám tě moc ráda, brácho můj, drž se, doufám, že se zase brzy uvidíme. Myslíme na tebe, ahoj.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Bez tebe nové dny, já už dávno nepočítám.

0: Na Blaníku Michal David s Janem Bendíkem. Za 2 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás. Můžete se těšit na Petra Jandu.
1: Nějak se vytrácíš, má lásko.
0: A na vaše přání taky Adam Ďurica a za chvíli Marta Athena Eleftheriadu. Tak hezký večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A teď už Marta Athena Eleftheriadu. Od zítřka máme dovolenou, napsal pan Plas z Mirošova. Milé rádio Blaník, zahrajte písničku pro pracovnice recepce a vrátnice, pro paní Boudovou a její rodinu z Mirošova. Dále všem studentům a studentkám gymnázia, střední školy zemědělské, potravinářské a řeznické. To napsal pan Otík Plas. Tak hrajeme.

0: Na Blaníku to rozjeli Marta Athena Eleftheriadu a teď už je před námi Petr Janda, Nějak se vytrácíš, má lásko. A tuhletu písničku vybral Míla z Tloskova. Dobrý den, prosil bych zahrát dodatečně k svátku pro moji sestřičku Kamilku. Hodně štěstí, zdraví a lásky přeje tvůj brácha Míla.
1: Zatancuj

0: Na Blaníku Petr Janda, teď už Adam Ďurica, Zatancuj si so mnou, napsala Nikola z Mikulovic. Ahoj Blaníčku, prosím zahraj tuto písničku pro moje holky do Křebíce na křídičku. PS, škoda, že nemůžu tancovat s vámi. Nikola.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Adam Ďurica na Blaníku za 4 minuty bude 8:45. V písničkách na přání už za chvíli Karel Gott.
1: Tváři pláči smích, jak jeden z posledních, ti za štěstí.
0: A do 9. hodiny taky Čechomor s Lenkou Dusilovou, Kvíni nebo skupina Jelen. Hezký večer s Blaníkem.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Písničky na přání.
11: Na rádiu Blaník.
0: A tady už je slibovaný Karel Gott, napsal Vladan z Brandýsa nad Labem. Přejeme vše nejlepší babičce Liběně k dnešním narozeninám. Vladan s rodinou.

0: Na Blaníku Karel Gott, teď už skupina Jelen a Bílý klávesy, napsala Květoslava Zmilevská. Milý Blaníčku, zahraj nám pro naší dceru paní Lucii Pancovou Zmilevská ke 35. narozeninám. Dnes je tvůj výjimečný den, přejeme ti spoustu lásky, pevné zdraví, radosti a ať se ti splní všechny tvé sny. Krásné narozeniny ti přeje mamka a taťka.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Radio Blaník.cz.
3: Písničky.

0: Na Blaníku dohrávají Queeni a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Skupina Čechomor společně s Lenkou Dusilovou a Proměny napsala Zdeňka z Nýřan. Pro Zdeňku Škarvanovou vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a životní pohody přeje manžel.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Na Blaníku poslední dnešní písnička na přání, skupina Čechomor a Lenka Dusilová, za minutu a půl bude 9. Za okamžik se podíváme na to, jak bude v noci a zítra, pak už tu budou další písničky, těšte se na Michala Hrůzu, na Ilonu Čákovou, nebo třeba taky na Františka Nedvěda. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty klesnou k 15 až 10 stupňům a během noci se objeví déšť nebo přehánky. Zítra bude obloha zatažená s občasným deštěm. Odpoledne čekejte od západu proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami a ojediněle i bouřkami. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se zítra dostanou na 16 až 21 stupňů, na východě až na 23 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 12 stupňů.
2: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp. Zahrada Lidové sady Liberec. Pondělí 15. června od 19 hodin. Předprodej v síti Go Out.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
1: Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
3: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
1: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Odbyla 9. hodina, hezký večer přejeme. Zahrádkáři mají opět možnost pochlubit se životem na své zahradě. Podrobnosti na Blaníku za chvíli. A teď už Josef Laufer. Tak hezký poslech.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

mi kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásku.

0: Na rádiu Blaník písnička pro Emu od Michala Hrůzy. Pohodový večer. Zahrádkáři mají opět možnost pochlubit se životem na své půdě. Na svých zahradách můžete zaznamenávat čmeláky, vrabce, síkory a další v rámci soutěže Živá zahrada. Jak se zapojit, ví Svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
1: Máme web Živá zahrada PZ, tam je odrážka o soutěži a tam je přihláška. Mohou se přihlásit kdykoliv během roku. A budeme moc rádi, když soutěžící nám nejenom vyplní ten formulář na webu o tom, co všechno viděli, ale mají možnost poslat i fotografie a za to jsme moc rádi.
0: Připomínáme

web, kde všechno najdete, živazahrada.cz. Mimochodem, minulý rok bylo pozorováno velmi málo motýlů, naopak skoro každý soutěžící zahlédl kosa černého. Tak schválně, jak to dopadne na těch našich zahradách letos, co všechno tam uvidíme poletovat a poskakovat. Rádio Blaník. Za chvíli na Blaníku Ilona Čáková, Westlife a tady už jsou Alphaville.

Na Blaníku Ilona Čáková, za 7 minut bude 9:30. Za chvíli Michal Tučný. Všichni jsou už v Mexiku. A chystáme taky Adele, Boniem nebo Františka Nedvěda. Hezký večer.

0: František Nedvěd na rádiu Blaník. Pěkný večer. S blížícím se létem začínáme plánovat dovolené a taky výlety. Na Berounsku, v Brdech a pod Brdsku proto chystají už druhý ročník takzvané digitální návštěvnické karty, která tyto turistické oblasti propojuje. Víc poví ředitelka destinační organizace Berounsko Hana Hájková.
1: Digitální návštěvnickou kartou mohou návštěvníci za víkend ušetřit až několik set korun. Pokud si aplikaci aktivovali v loňském roce, automaticky mají nárok slevy využívat i letos. V letošním roce jsme pro návštěvníky rozšířili nabídku slev a získali nové subjekty ke spolupráci. Vyberou si jak rodiny s dětmi, tak aktivní páry či seniori.
0: Digitální karta funguje přes mobilní aplikaci. Tak z Blaníku vám přejeme krásné jarní a letní výlety. Pěkně si je užívejte. Za chvíli na Blaníku David Dale, Lenka Filipová nebo Roxette.
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky
4: CZ.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: krátce před 10. na Blaníku Tomáš Linka se skupinou Fešáci. Před námi jsou písničky z lásky, celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou zatažená s deštěm nebo přehánkami. Nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 10 stupňům. Zítra bude obloha zatažená s občasným deštěm. Odpoledne čekejte od západu proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami a ojediněle i bouřkami. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě až na 23 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 12 stupňů. Tolik počasí a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Rafikiho přátel. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo a místy nám také prší. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Páteční obloha zůstane zamračená, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku se objeví občasný déšť. Odpoledne pak od západu se objeví proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, byla bil, CZ.

0: Velká uhelná skalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v

Stavebniny Big Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big Parťák pro každý projekt.

řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo a místy nám také prší. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Páteční obloha zůstane zamračená, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku se objeví občasný déšť. Odpoledne pak od západu se objeví proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Spárkase, když jde o peníze.
3: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
4: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
3: Videa ze studia.
4: Fotky z našich akcí.
3: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
4: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
3: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.
0: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník.

Jste s Rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je pátek 5. června a svátek má Dobroslav. Narozeniny dnes oslaví například zpěvačka Jitka Zelenková, její 76 let, dále zpěvák skupiny Slza Petr Lexa, tomu je 35, a oslavencem je taky hokejista Radko Gudas a tomu je 36 let. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Tak hezký poslech.

0: Baník počasí.
1: Momentálně máme zataženo a místy nám také prší. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Páteční obloha zůstane zmračená, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku se objeví občasný déšť. Odpoledne pak od západu se objeví proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 5. června. Dnes má svátek Dobroslav a Dobroslava a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Den bezpečné Příbrami začíná v areálu Nového rybníka v 9 hodin dopoledne. Na programu jsou dynamické i statické ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a bezpečnostních složek, také zásahy policie, hasičského záchranného sboru a nebo také armády. Na Českobudějovickém výstavišti dnes startuje dvoudenní akce Den s armádou České republiky a složkami IZS taktéž. Středověká muzejní noc v Ústí nad Labem otevře své brány v oblastním muzeu a to v 6 hodin večer. Zavítáme také do Třebíče, tam začíná dvoudenní hudební festival Zámostí. Ve Znojmě se můžeme těšit na oslavy 800 let města Znojma s názvem Znojemská nakládačka. A nakonec se podíváme do naší metropole. Tam se bude konat v botanické zahradě festival bonsai a japonské kultury. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo a místy nám také prší. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Páteční obloha zůstane zamračená, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku se objeví občasný déšť. Odpoledne pak od západu se objeví proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.